měl bych si boty zout, myšlenky nechat jít, nechat věci plout, pustit si k tělu klid.

0: Facebook Rádia Haná. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Haná. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
1: Rádio Haná.

0: Připravené jsou pro vás další zprávy, pojďte si je poslechnout. Jdeme na prkna, která znamenají svět. Olomoucké divadlo Tramtárie uvede v neděli premiéru nové komedie z prvky hororu Čarodějky z Lipníku. Autorská hra Vladislava Kracíka se volně inspiruje filmem Čarodějky z Eastwicku o třech ženách, které si vysní dokonalého muže. Podrobnosti na webu divadlotramtarie.cz.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Skvělou pomocí na vodě jsou přerovští hasiči. Ukázali to v konkurenci dalších týmů z České republiky na prestižní soutěži ve vodní záchraně na přehradě Pastviny. Získali stříbro a skvěle se předvedli i hasiči ze Šumperka, kteří v soutěži skončili pátí.
1: Vysíláme aktuální zprávy.
0: Cenové stropy na paliva a nižší daň u nafty obnovil stát. Řidiči tak v Česku v současné palivové drahotě tankují levněji. Litr benzínu Natural 95 vyjde maximálně na 46 korun a 14 haléřů a motorová nafta na 48 korun a 72 haléřů. Policie připravuje na silnicích rozsáhlá opatření kvůli ilegálnímu srazu tuningových aut. Do Prahy a Brna mají v pátek a v sobotu zamířit tisíce upravených vozů z celé Evropy. Dle policie hrozí ilegální závody a blokování dálnic.
1: Sport.
0: Fotbalisté olomoucké Sigmy si zpestří současnou reprezentační přestávku přípravným utkáním se zahraničním týmem. V pátek od 14 hodin přivítají na trávníku Androva stadionu v Olomouci slovenský prvoligový tým MŠK Žilina.
2: Počasí. Babí léto bude pokračovat taky v závěru pracovního týdne i o víkendu. V pátek, v sobotu i v neděli nás čeká většinou polojasná obloha s nejvyššími denními teplotami mezi 20 a 24 stupni Celsia. Sem tam se může objevit taky vyšší oblačnost. A co příští týden? I nadále teploty okolo 20 stupňů Celsia a polojasno.
1: Nejlepší hudební výběr.
3: Byly 3 hodiny.

0: Berani, milujete život a nacházíte krásu v obyčejných věcech. Bíci, kompromis funguje, vždycky se umíte domluvit. Blíženci, jedete naplno, ale nezapomeňte se taky občas nadechnout. Raci, některé novinky můžou způsobit nečekané reakce. Lvi, zachováte si respekt a to vám umožní řešit problémy. Pany, neodhánějte od sebe lidi, kteří vás podporují. Váhy, vaše emoce jsou důležité a to takže velmi. Štíři, místo extrémních výkonů si radši dopřejte klidnější tempo. Střelci, dokončíte úkoly, které vám delší dobu leží na stole. Kozorozi, dneska vás zaujme jedna mimořádně zajímavá zpráva. Vodnáři, rutina vás trochu nudí, máte chuť dělat něco jiného. A co my ryby? Pořád něco řešíme. V hlavě máme doslova nekonečný proud myšlenek.
1: Radio Hana.
2: Hey,

0: Víte, že kytky rostou při poslechu hudby lépe? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den.
1: Rádio Haná.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Na našem rádiu začíná další reklamní rozhovor. Bude vás bavit, možná inspirovat a hlavně přidáme další tip na podzimní výlet po našem kraji. V letošních cenách Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu se mimořádně dařilo místu s krásným názvem Kříž srdce. Zvítězilo v kategorii malebná vyhlídka a navíc se stalo i absolutním vítězem. Co je Kříž srdce? Ptáte se, kde ho najdeme? Na studiové lince nacházíme Ivonu Beníškovou. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: A vy nám dáte odpovědi, kde přesně Kříž srdce leží? Čím je to místo zajímavé?
2: Tak, Kříž srdce najdete v přírodě nad Bělským mlýnem a je přístupný volně celý rok. Dostanete se k nám samozřejmě autem, spousta lidí přijede na kole a můžete se k nám dostat i vlakem přímo do zastávky z Děčín. A potom tady z tohohle místa od Bělského mlýna po hlupé turistické značce po další kortenové soše od Honzy dostala, tam máme ještě ohnivého anděla a potom po zelené značce ke Kříži srdce. Já si myslím, že Kříž srdce si oblíbili návštěvníci, protože má obrovskou sílu. Je to opravdu monumentální dílo, je to spojení umění přírody a krásného výhledu a dává tomu takovou zvláštní atmosféru. Lidi se tam přijdou tak jako zastavit, pokochat, rozhlídnout, nadechnout se přírodě.
1: A závěrem pojďme tedy nalákat všechny, kteří ještě na Kříži srdce nebyli, nedaleko Olomouce u Běleckého mlýna. Proč si právě na podzim udělat výlet ke Kříži srdce?
2: Každé roční období má své kouzlo a podzim je tam opravdu nádherný. To opravdu může být skvělým cílem pro vycházku, výlet, anebo například děláme silvestrovský výšlap, takže se tam přijít podívat třeba na Silvestra a ukončit tam krásně rok.
1: Kříž srdce nedaleko Běleckého mlýna, vítěz kategorie malebná vyhlídka a zároveň absolutní vítěz letošních cen Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu. Na výlet nás pozvala paní Ivona Beníšková. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Náš vyhlídkový reklamní rozhovor končí a my už vyhlížíme další hity.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Haná. Víte, že hudba, kterou posloucháme, ovlivňuje náš názor na svět? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den. Rádio Haná. Rádio pro lepší náladu. Rádio Haná. Celý film během jednoho songu. Právě teď vracíme vaše vzpomínky na váš milovaný film. Užijte si unikátní verzi svého oblíbeného hitu a prožijte znovu filmový příběh. Právě teď na Rádiu Haná. Rádio Haná.
3: Christian Grey.
4: Jsem Anastázie Stýlová.

0: Terty bych rád kousal.
1: To by se mi asi líbilo.
0: Ani se tě nedotknu, jen s písemným souhlasem. Smlouva o mlčenlivosti. Když podepíšeš, znamená to, že nesmíš o nás dvou s nikým mluvit. Můj právník na tom bohužel trvá.
1: Proč bych to jako dělala?
0: Abys mě uspokojila.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Tohle je Rádio Hana.

0: počasí.
1: Babí léto bude pokračovat taky v závěru pracovního týdne i o víkendu. V pátek, v sobotu i v neděli nás čeká většinou polojasná obloha s nejvyššími denními teplotami mezi 20 a 24 stupni Celsia. Sem tam se může objevit taky vyšší oblačnost. A co příští týden? I nadále teploty okolo 20 stupňů Celsia a polojasno.

0: hvězd ví.
1: Rádio Hana.
0: Horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, milujete život a nacházíte krásu v obyčejných věcech. Býci, kompromis funguje, vždycky se umíte domluvit. Blíženci, jedete naplno, ale nezapomeňte se taky občas nadechnout. Raci, některé novinky můžou způsobit nečekané reakce. Lvi, zachováte si respekt a to vám umožní řešit problémy. Pany, neodhánějte od sebe lidi, kteří vás podporují. Váhy, vaše emoce jsou důležité, a to takže velmi. Štíři, místo extrémních výkonů si radši dopřejte klidnější tempo. Střelci, dokončíte úkoly, které vám delší dobu leží na stole. Kozorozi, dneska vás zaujme jedna mimořádně zajímavá zpráva. Vodnáři, rutina vás trochu nudí, máte chuť dělat něco jiného. A co my ryby? Pořád něco řešíme. V hlavě máme doslova nekonečný proud myšlenek.
0: Hvězdy ví.
1: Rádio Hana.
0: Vaše horoskopy každý den v tomto čase.
3: Milujete bonsaje a krásu podzimní zahrady? Přijďte od 2. do 4. října na Floria Podzim na výstaviště Kroměříž. Těšte se na stovky bonsají, zahradnickou inspiraci.

0: Studia Haná. 3 7 742 627. Hlasovky, videa, fotky. 3 7 742 627. WhatsApp Rádia Haná.
1: To nejlepší pro ty nejlepší.
2: Rádio Haná
1: a ranní topka.

0: Mam bukie jako skrzyn, są na plat. Widzisz, kto mu rada i rada i są na plat. Oj, po sukcji wim, dobrze wim.
1: Eva Farná, bukie jako skrzyn, Radio Haná, patří vám. Dobré ráno, je 5.56.
2: Hit za hitem, hit za hitem.
1: Se 6. hodinou se na nás chystá Eva Max. Páteční ráno, John Farnham. Optimistická Olinka. A přes těmito hity další zprávy a Tomáš Gottwald.
3: Bude 6 hodin.
4: Hezké ráno.
3: Zprávy Rádia Haná.
5: Připravené jsou pro vás další zprávy, pojďte si je poslechnout. Jdeme na prkna, která znamenají svět. Olomoucké divadlo Tramtárie uvede v neděli premiéru nové komedie z prvky hororu Čarodějky z Lipníku. Autorská hra Vladislava Kracíka se volně inspiruje filmem Čarodějky z Eastwicku o třech ženách, které si vysní dokonalého muže. Podrobnosti na webu divadlotramtárie.cz.
3: Místní rádio, místní zprávy.
5: Skvělou pomocí na vodě jsou přerovští hasiči. Ukázali to v konkurenci dalších týmů z České republiky na prestižní soutěži ve vodní záchraně na přehradě Pastviny. Získali stříbro a skvěle se předvedli i hasiči ze Šumperka, kteří v soutěži skončili pátí.
6: Vysíláme aktuální zprávy.
5: Cenové stropy na paliva a nižší daň u nafty obnovil stát. Řidiči tak v Česku v současné palivové drahotě tankují levněji. Litr benzínu Natural 95 vyjde maximálně na 46 korun a 14 haléřů a motorová nafta na 48 korun a 72 haléřů. Policie připravuje na silnicích rozsáhlá opatření kvůli ilegálnímu srazu tuningových aut. Do Prahy a Brna mají v pátek a v sobotu zamířit tisíce upravených vozů z celé Evropy. Dle policie hrozí ilegální závody a blokování dálnic.
3: Sport.
5: Fotbalisté olomoucké Sigmy si zpestří současnou reprezentační přestávku přípravným utkáním se zahraničním týmem. V pátek od 14 hodin přivítají na trávníku Androva stadionu v Olomouci slovenský prvoligový tým MŠK Žilina.
3: Počasí.
7: Babí léto bude pokračovat taky v závěru pracovního týdne i o víkendu. V pátek, v sobotu i v neděli nás čeká většinou polojasná obloha s nejvyššími denními teplotami mezi 20 a 24 stupni Celsia. Sem tam se může objevit taky vyšší oblačnost. A co příští týden? I nadále teploty okolo 20 stupňů Celsia a polojasno.
8: Olomoucká pekárna Penam peče pro Hano už 50 let. Ochutnali jste už náš makový a tvarohový závinek Hanka? Příběh pečiva CZ.
3: Doprava.
9: Víme, jak se jezdí tady. Mezi Olomoucí a Horkou nad Moravou dál pokračuje úplná uzavírka cyklostezky. A to konkrétně mezi silnicí vedoucí ke koupališti Poděbrady a Horkou nad Moravou. Omezení by mělo trvat až do prosince. Připomínáme, že z důvodu stavebních prací je úplná uzavírka mezi obcemi Říkovice a Horní Moštěnice. Opravovaná část začíná za vlakovou zastávkou Horní Moštěnice a sahá až za dálniční exit Přerov-Jih. Uzavírka tady bude až do 20. října.
3: Rádio Haná.

0: 6 hodin 7 minut, také v pátek 2. října si na Rádiu Hana zasloužíte naše plnou pozornost. Dnes ráno budeme volat fotbalovému trenérovi Tomášovi Janotkovi, připravíme se na zítřejší zápas Česka v Lize národů proti Španělsku. Také zjistíme, co mají společného ženy s kočkami, poradíme tip na víkendový výlet na Moravě v okolí Olomouce. A teď je naším hlavním úkolem pro ty nejbližší minuty složit hymnu k svátku Olivím a Oliverům. Po olivách to u nás bude chutnat už po 6:45. Krásné ráno, 6 hodin, 7,5 minuty.
1: Rádio Hana.
2: Dobré ráno.

0: Biduan, Dua Lipa, vy jste naši jediní, posloucháte Rádio Hná a nejlepší hudební výběr. Ani to nebolelo a máme tady pátek. Zkrácený pracovní týden je ve svém finiši. Dnes ještě do práce a potom dva dny víkendového volna. Ovšem, pokud musíte do fachy, tak je o víkendu, v sobotu nebo v neděli, vězte, že budeme s vámi a nikdy vás neopustíme. Teď je 6 hodin 15 minut, možná už sedíte za volantem. Dejte nám prosím vědět na studiovou linku Rádia Hná 585 22 55 88, jak se jezdí, nebo nahrajte hlasovku ze silnic na náš WhatsApp. Prosím rychle, ať všechno stihneme zpracovat ještě do další dopravy před 6:30. Zajímají nás policejní hlídky, nehody, kolony, uzavírky, radary, však to znáte. No a předtím zvedáme číše, protože připíjíme k svátku dnešním oslavencům.
1: Rádio Hana, kalendárium.
0: Je pátek 2. října a dnešní kalendárium zahájí náš speciální orchestr. Je světový den hospodářských zvířat. Zdravíme všechny krávy, ovce, kozy, prasátka a tak dále a hlavně ty, kteří se o ně den co den starají. Půl kulatých 75 let slaví zpěvák Sting, o 3 roky starší je český herec Petr Štěpánek a právě dnes roku 1870 se Řím stává hlavním městem sjednocené Itálie. A svátek slaví každý Oliver a každá Olivie. Tak jsme si s našimi textaři řekli, že jejich dnešní sváteční hymna musí mít pořádnou středomořskou příchuť a chutnat po olivách. A víte, co takový olivovník od pradávna symbolizuje?
2: Olivovník je symbolem míru.
3: Takže Olivie a Oliver se dneska nehádají.
2: A když jo,

0: Oliverové a Olivie.
1: Tohle je vaše sváteční hymna s příchutí oliv.
0: Pochutnali jste si.
2: Rádio Haná, kalendárium. Hity a vzpomínky z jednoho roku. To je Procházka pamětí. Každé všední dopoledne po deváté. Jedině na Rádiu Haná. Krytina ruky. Finská kvalita bez kompromisů. Firma Sefran Schumperk. Kompletní sortiment finských střešních krytin ruky. www.sefran.cz. Váš kraj, vaše rádio. Každé první pondělí v měsíci vám přinášíme novinky z Olomouckého kraje. Navíc z první ruky, rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12., 15. a 18. hodině na tomto rádiu. Už 5. října bude hostem první náměstek hejtmana Vladimír Lichnovský. Nalaďte si nás.
3: Rádio Haná.
4: Jsme online na radiohana.cz.
5: Helvetia Olomouc. Exkluzivní hodinky, co jinde nenajdete. Longines, Rado, Mont Blanc a prémiové smartwatch Garmin k vyzkoušení na Horním náměstí 1 v Olomouci. Nechybí zlaté šperky ani servis hodinek. Helvetia hodinky.cz.
6: Vlhkost ve zdivu, tesařík nebo houba v trámech, Elner Sanace. Už 22 let odborně řešíme sanaci vlhkosti a ochranu dřevěných konstrukcí. Nehledejte nejlevnější, hledejte nejlepší. Elner Sanace, poctivé řešení pro váš dům. Elner Sanace, jistota zhané. Více na elnersanace.cz.
7: Slyšíš to syčení grilu? Cítíš tu vůni? Do Olomouce přijíždí Burger Street Festival. Od pátku do neděle u Šantovky ochutnáš ten nejlepší street food z celého Česka. Novinka letoška? Mini burgery pro objevitele. Tři malé chutě místo jednoho velkého. Klidně i ten velký k tomu. Burger Street Festival u Šantovky Olomouc.
8: Olomouc zažije baseball světové úrovně i velkolepou oslavu 50 let klubu Skokani. V ostré bitvě v rámci German Series změří síly národní týmy Česka a Německa. Špičkový mezinárodní zápas doplní nabitý program pro celou rodinu. Americká auta, skvělé jídlo z food trucků, dětský turnaj, soutěže, kolotoče, divácké show i Bacardi Chill Zona. Předprodej vstupenek sledujte na sociálních sítích Skokanu. Kdy a kde? 3. a 4. října na baseballovém stadionu v Olomouci. Přijďte. Víc info na webu Skokanu Olomouc.
9: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. A Pilsner Urquell, půl litru, jen za 25,90. Albert. Dle srovnání 23.9.
10: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje.
11: A pokud chceš

0: pekárně vytahujeme rohlíky z pece, ve skladu nakládáme palety, v ordinaci chystáme čvikárnu pro pacienty a v kanclu u počítače otevíráme první e-maily dneška. Naše páteční ráno s Rádem Hana je v plném proudu, samozřejmě dobré ráno přejeme i vám všem, co právě vstáváte. Vzhůru už je náš další ranní host, se kterým po půl sedmé doporučíme tip na podzimní výlet. Vystoupáme na malebnou vyhlídku, jenom pár kiláků od Olomouce. Moc se těšíme. A předtím 6.27, počasí i doprava Rádia Hana. Pátek 2. říjen v Litovli, v Přerově, v Hranicích, také v Blansku, doprovází ranní teploty mezi 5 a 8 stupni. Přes den polojasno anebo oblačno, místy vysoká oblačnost a teploty 20 až 23.
1: Doprava.
0: Nehoda ve Vyškově a policie na dálnici u Kroměříže. Víme, jak se jezdí tady. Ranní provoz v Olomouci, v Moravské Třebové, také ve Valmezu, bez nehod a bez záseků. Auto srazilo cyklistů ve Vyškově na Sochorově ulici u benzínky a policie monitoruje provoz na 254. kilometru D1 u Kroměříže. Na cestách posloucháte naše rádio jedině v Toyotě, Škodovce, Peugeotu i Audině.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Jsme Rádio Hana.

0: 56 hodin a 36 minut v pátek ráno na rádiu Haná stačí jedna věta, hrajeme nejlepší hity z celého světa. Také dneska jsme spolu v kontaktu na Facebooku Rádia Haná nebo na našem rádiovém WhatsAppu. Stejně jako jsme se nedávno ptali, co můžete říct o psovi, zároveň o chlapovi, možná se na to ještě vzpomínáte. Tak dneska vymýšlíme, co mají společného ženy a kočky. Co můžeme říct o ženách, o kočkách současně. Máro?
1: Můžu být na to někdy hodně alergický.
0: To je ale velmi nepříjemná alergie, co? Pro chlapa. Co můžete říct o kočce a zároveň o ženě? Vaše originální komentáře nahané po 6:45. A teď je na studiové lince Rádia Hná velmi sympatická žena s úžasným tipem na víkendový výlet.
2: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
0: Na našem rádiu začíná další reklamní rozhovor. Bude vás bavit, možná inspirovat a hlavně přidáme další tip na podzimní výlet po našem kraji. V letošních cenách Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu se mimořádně dařilo místu s krásným názvem Kříž srdce. Zvítězilo v kategorii malebná vyhlídka a navíc se stalo i absolutním vítězem. Co je Kříž srdce? Ptáte se, kde ho najdeme? Na studiové lince nacházíme Ivonu Beníškovou. Dobrý den.
3: Dobrý den.
0: A vy nám dáte odpovědi, kde přesně Kříž srdce leží? Čím je to místo zajímavé?
3: Tak, Kříž srdce najdete v přírodě nad Bělským mlýnem a je přístupný volně celý rok. Dostanete se k nám samozřejmě autem, spousta lidí přijede na kole a můžete se k nám dostat i vlakem přímo do zastávky z Děčín. A potom tady z tohohle místa od Bělského mlýna po hluté turistické značce po další kortenové soše od Honzy dostala, tam máme ještě ohnivého anděla a potom po zelené značce ke Kříži srdce. Já si myslím, že Kříž srdce si oblíbili návštěvníci, protože má obrovskou sílu. Je to opravdu monumentální dílo, je to spojení umění přírody a krásného výhledu a dává tomu takovou zvláštní atmosféru. Lidi se tam přijdou tak jako zastavit, pokochat, rozhlídnout, nadechnout se přírodě.
0: A závěrem pojďme tedy nalákat všechny, kteří ještě na Kříži srdce nebyli, nedaleko Olomouce u Běleckého mlýna. Proč si právě na podzim udělat výlet ke Kříži srdce?
3: Každé roční období má své kouzlo a podzim je tam opravdu nádherný. To opravdu může být skvělým cílem pro vycházku, výlet, anebo například děláme silvestrovský výšlap, takže se tam přispodívat třeba na Silvestra a ukončit tam krásně rok.
0: Kříž srdce nedaleko Běleckého mlýna, vítěz kategorie malebná vyhlídka a zároveň absolutní vítěz letošních cen Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu. Na výlet nás pozvala paní Ivona Beníšková. Naslyšenou.
3: Naschledanou.
0: Náš vyhlídkový reklamní rozhovor končí a my už vyhlížíme další hity.
2: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Aviváško Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90 nebo Jarkapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Ve čtvrtek 15. října startuje velký den v prodejně Ardon Přerov. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Čtvrtek 15. října prodejna Ardon Přerov naproti Oby. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
6: Ti kyberšmejdi za s***ní nikdy nespí, ale pan Prokoukl taky ne. Když si nejsi jistý, klikni na panprokoukl.cz. Pomůže, poradí, kyberšmejda odhalí. Ve dne v noci. Panprokoukl.cz. Bezpečný je zdarma pro tebe, prostě pro všechny. Tvůj štít proti kyberpodvodům panprokoukl.cz. Olomoucký kraj a policie dávají stránce panprokoukl.cz 12 bodů z 10.
7: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
8: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
7: Vážně?
8: Já mám Lelosy na sobě celý den.
7: Lelosy. Too comfortable to take off.
9: Karel Roden v dojemném příběhu plného vnitřní síly, nadnášejícího humoru, ale i smutku a otázek o existenci. To je hra Kapitán Skvělouš, už 4. října v kině Metropol Olomouc. Stane se hrdina dobrým otcem a zachrání své manželství? Přijďte to zjistit. Kapitán Skvělouš v podání Karla Rodena 4. října kino Metropol Olomouc.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V Superjackpotu Sportky je 280 milionů korun. Sportka od Olvinu.
13: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
2: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I v pátek.

0: Spolu objevujeme krásy pátečního rána. My jsme si na rádiu Hana už řekli, že závěr týdne má být většinou polojasný anebo oblačný, dnešní teploty kolem 22 stupňů Celsia. Takové bude dnešní počasí. 3 minuty po 7:15 aktuální čas. Na rozsah další zprávy i doprava rádia Hana před 7 hodinou. A teď klikáme na náš Facebook, kde máte zadání vymyslete větu, kterou můžete říct o kočce a zároveň o ženě. Marek vymyslel tohle.
1: Můžu být na to někdy hodně alergický.
0: A taky vaše nápady a myšlenky jsou absolutně super. Lucie ví, že ženě i kočce můžeš říct, ty přestaň na mě prskat. Vlaďka přidává, když budeš hodná, můžeš ke mně do postele. Tereza zase řve, že má hlad. A větu, kterou můžeme říct o ženě a zároveň o kočce, vymyslela i naše Lucka.
2: Když je to chlupatý, víc to hřeje.
3: Rádio Hana.
4: Ráno je top.

0: Čínským podcastem tě po letech na vlnách Rádia Haná 6 hodin 55 minut. S Rádiem Haná přicházíme do koupelny, díváme se do zrcadla, rozespalí a pomačkaní říkáme, dobře, neznám tě, ale umeju tě. No, občas to tak máme všichni. Na Rádiu Haná dobře známe našeho fotbalového experta Tomáše Janotku. My jsme mu položili otázku: Tomáši, co říkáš na dosavadní dvě prohry české reprezentace v Lize národů s Chorvatskem a s Anglií? Tomáš Janotka nám prosím pěkně odpověděl, už to tady pro vás budeme mít, tohle.
1: Já to vnímám pozitivně, myslím si, že celková ta fanouškovská veřejnost to vidí stejně podobně.
0: Aha, dobře, tak tohle každopádně budeme potřebovat Tomáši vysvětlit. Tomášovi Janotkovi spolu zavoláme na vlnách Rádia Haná po 7 hodině a připravíme velmi atraktivní hudební rozstřel.
2: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Už po zprávách pro vás status quo. U snídaně Malek Zboren, jeho Ordinary, naše láska. Za české hity novinka od Michaela. Spolu se probouzíme do pátečního rána a přejeme, ať máte vydařený den. Tomáš Gottwald servíruje nové zprávy.
3: Bude 7 hodin.
4: Hezké ráno.
3: Zprávy Rádia Haná.
5: Přinášíme vám souhrn aktuálního dění okolo nás. Dnes je pátek 2. října. Olomoucká zoologická zahrada slaví půlroční narozeniny koťat gepardů a vzácných levhartů. Koťata se narodila letos na jaře. Hravé šelmy jsou v současnosti jedním z největších taháků pro návštěvníky.
3: Místní rádio, místní zprávy.
5: Zlevnila jízda autem po Olomouckém kraji. Benzín Natural 95 se zavedením regulace cen mírně zlevnil na průměrných 46 korun za litr. I přesto je však benzín výrazně dražší než ve stejném období loňského roku, uvádí to CCS. Nafta v Olomouckém kraji dosáhla před zavedením státního cenového stropu průměrné ceny 49,60 za litr, což bylo nejvíc v Česku. Od včerejška však nová regulace stanovuje strop u nafty zhruba na 48 korun 70 haléřů za litr. Ať mají lidé v Kroměříži kde tvořit, město plánuje vybudovat v Pilařově ulici nové kreativní centrum Garáž pro mladé lidi a studenty. Město má hotovou studii, která tu počítá s kavárnou, coworkem i klubovnou. A je kde bruslit v Uherském Hradišti. Město otevřelo nový zimní stadion pro 500 diváků se 2 ledovými plochami a celoročním provozem. Do moderního sportovního areálu za asi 450 milionů korun vložilo peníze město a Zlínský kraj.
3: Sport.
5: Tenista prostějovského klubu Jakub Menšík úspěšně vstoupil do prestižního turnaje ATP v Pekingu. V prvním kole dokázal porazit Alexandra Bublika z Kazachstánu po setech 6-4 a 7-6 a jde dál.
3: Počasí.
0: Jaké bude víkendové meteo menu? Jako předkrm procházka, hlavní chod, výlet na kole nebo na motorce a jako dezert zasloužený odpočinek na sluníčku. Podrobnosti právě teď víme, jak bude. Dnes polojasno anebo oblačno, místy vysoká oblačnost, teploty 20 až 23, víkendové teploty po oba dny kolem 20 až 23 stupňů a jak v sobotu, tak v neděli jasno nebo skoro jasno. Těšíte se?
6: Praktický lékař pro děti s výhodami nemocniční péče? Nemocnice Agel Sternberg přijímá nové pacienty. Individuální péče a návazná vyšetření na jednom místě.
3: Doprava.
0: Nehoda ve Vyškově a policie na dálnici u Kroměříže. Víme, jak se jezdí tady. Ranní provoz v Olomouci, v Moravské Třebové také ve Valmezu bez nehod a bez záseků. Auto srazilo cyklistů ve Vyškově na Sochorově ulici u benzínky a policie monitoruje provoz na 254. kilometru D1 u Kroměříže. Na cestách posloucháte naše rádio jedině v Toyotě, Škodovce, Peugeotu i Audině.
3: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
7: Bramak má 60 let, 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
3: Nejlepší hudební výběr.

0: Top osobnosti kraje. Představujeme vám zajímavé osobnosti našeho regionu. Tento týden od pondělí do pátku po 10. nebo po 16. hodině s Martinem Škurkem o právu, o hodnotách a o životě. Top osobnosti kraje. Jedině na tomto rádiu.
1: Rádio Hana.
2: Nejlepší hudební výběr.

0: 7 hodin, 10,5 minuty, pomalu se blíží, 7:45, jsme vděční, že vás máme v pátek ráno u sebe, je 2. října 2026, posloucháte Radio Haná, rádio pro celou vašu rodinu. V této hodině budeme na Hané řešit jednu vele důležitou věc, která nám pomůže vrátit se bezpečně a ve zdraví z podzimních cest zpátky domů. A dlouhou cestu už má za sebou také česká fotbalová reprezentace, ta vyrazila do Španělska na Pireneje a právě o ní teď bude řeč s naším fotbalovým expertem Tomášem Janotkou. Tomáši, vítej ve vysílání.
1: Ahoj, zdravím tě.
0: Tento týden má česká nejvyšší liga pauzu, sledujeme Ligu národů, Češi za sebou mají dvě porážky proti Chorvatsku a Anglii, co ty na to?
1: Já to vnímám pozitivně, myslím si, že celková ta fanouškovská jakoby veřejnost to vidí stejně podobně, nadějně řekl bych, všichni vnímáme zlepšený herní projev, více kombinační hra, která v těch dvou zápasech byla okamžitě jakoby hmatatelná. Myslím si, že to, co je hodně vidět, je taková zlepšená atmosféra, nálada, pozitivní vlastně energie, která prostě kolem toho národního týmu teďka aktuálně jakoby je a vyzařuje, takže věřím, že jsme na dobré cestě.
0: Do zápasu s naším novým španělským trenérem proti mistrům světa, proti Španělům, jdeme už zítra večer. Jak to vidíš? Jaké jsou tvoje predikce a co můžeme od Španělů a od našich hráčů čekat?
1: Dá se říct, že nás čeká vlastně ta nejtěžší možná zkouška. Budeme hrát proti aktuálním mistrům světa v čele s obrovskou individuální kvalitou, jako je prostě Lamine Yamal, jako je Olmo, jako je Oyarzabal, Rodri a tak dále. Takže bude to křest ohněm, vynikající jako konfrontace a výzva. Tým, který dva roky neprohrál, nebude vůbec ten zápas jednoduchý, zvlášť když Španělé budou hrát doma. Určitě všichni hráči, včetně realizáků, jsou rádi za tuhle výzvu. Jakýkoliv bodík, který si odneseme, bude prostě mít cenu zlata.
0: Českého fotbalového fanouška už zítra večer od 20:45 čeká fotbalový svátek Česko versus Španělsko. Jak už si sám řekl, na hřišti našeho soupeře budeme hrát v Lize národů. Fotbalový trenér Tomáš Janotka dnes ve vysílání Rádia Haná. Díky za tvůj čas a zítra fandíme. Naslyšenou.
1: A já

0: úžasné, nádherné, to snad ani nemůže být pravda. Tak tohle si ve studiu Rádia Haná říkáme, my všichni tady při pohledu na víkendovou předpověď počasí. Opět to bude v sobotu i v neděli reklama jako z katalogu na babí léto. Slunečno 22 stupňů Celsia, takhle bude na naší Moravě o víkendu. Na to se moc těšíme, co čekat dneska. Počasí pro pátek 2. října, včetně provozu na ranních cestách, doplníme 100% ještě před půl osmou. A teď v 7.19 míříme za horoskopy. Také vás zajímá, co je vepsáno do hvězd?
1: Hvězdy ví. Rádio Hana. Horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, milujete život a nacházíte krásu v obyčejných věcech. Býci, kompromis funguje, vždycky se umíte domluvit. Blíženci, jedete naplno, ale nezapomeňte se taky občas nadechnout. Raci, některé novinky můžou způsobit nečekané reakce. Lvi, zachováte si respekt a to vám umožní řešit problémy. Pany, neodhánějte od sebe lidi, kteří vás podporují. Váhy, vaše emoce jsou důležité, a to takže velmi. Štíři, místo extrémních výkonů si radši dopřejte klidnější tempo. Střelci, dokončíte úkoly, které vám delší dobu leží na stole. Kozorozi, dneska vás zaujme jedna mimořádně zajímavá zpráva. Vodnáři, rutina vás trochu nudí, máte chuť dělat něco jiného. A co my ryby? Pořád něco řešíme. V hlavě máme doslova nekonečný proud myšlenek.
1: Hvězdy ví.
3: Rádio Hana.
1: Vaše horoskopy každý den v tomto čase.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Podzim patří Flóře. Od 8. do 11. října vás výstaviště Flóra Olomouc zve na Horty Komplex. Objevte expozici Dary naší země, zahradnické trhy a festival dobrého jídla Olima. A v centru Olomouce na vás čekají také 3 rozkvetlé památky. Ovoce, zelenina, květiny, vůně a barvy podzimu, to všechno na jednom místě. Flóra Olomouc, Horty Komplex.
6: Zveme vás na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Nilutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu

0: Ahoj všem.
1: Divadlo Tramtárie uvádí Čarodějky z Lipníku.
2: Komedii o tom, co si ženy přejí a co se stane, když se jim přání splní. Premiéra 4. října.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o víc než 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být navěky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
6: Hokejová extraliga běží bleskovým tempem a v olomoucké Plech aréně to bude znovu bouřit.
7: Tak to jsme my, vláci Hané, srdce bílo-červené. Přijďte všetci na náš zimák a dneska zase vyhrajem.
6: V Olomouci se představí soupeř Střince tuto neděli od 17 hodin.
7: Bude to bitva a my vás potřebujeme slyšet. Těším se na vás. Petr Gevize, obránce HC Olomouc.
6: Buďme u toho všetci spolu.
8: Rádio Hana.
6: Ráno je top.

0: Here goes nothing a Michael Schulte, tohle je další perfektní kostička do naší hudební skládačky pátečního rána na vlnách Rádia Haná. Za chvilku se k nám připojí také Lucien Bílá nebo Billy Joel. Po půl osmé připomeneme důležitou věc, díky které se celá vaše rodina každý den, taky teď na podzim, vrátí bezpečně ze školy i z práce domů. To všichni chceme, poslouchejte dál. A předtím v 7.30 pohled na ranní silnice i na moravskou oblohu, tak pátek 2. říjen v Olomouci, v Uničově, v Prostějově, také v Bystřici pod Hostýnem, doprovází ranní teploty aktuálně mezi 5 a 8 stupni Celsia, přes den 20 až 23 stupňů, polojasno anebo oblačno, místy vysoká oblačnost.
1: Doprava.
0: Blesková ranní doprava z Olomouce, z Vyškova, také zde jedničky u Kroměříže. Víme, jak se jezdí tady. Dobré ráno, v hanácké metropoli pozor na rizikové křižovatky. Mezi ně podle statistik a průzkumů patří například křižovatka u Flory, Krapkovy a Volkrovy ulice. Pro někoho může být hůře přehledná i velká křižovatka u Speji na náměstí Hrdinů. Ve Vyškově se dál řeší nehoda cyklisty a auta na Sochorově ulici u benzínky a porouchané vozidlo stojí na 255. kilometru D1 u Kroměříže ve směru na Brno. Jedeme s vámi. Dobré páteční ráno.
1: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě. Rádio Haná.
2: Přejeme

0: Minulý víkend navštívila jednu svatbu, vyfotila se s novomanželi, dala pár drinků, rozdala úsměvy, fotky a lidé ji mají rádi, stejně jako my na Rádiu Haná. To je Lucie Bílá, která předá mikrofon dalším hostům pátečního rána Rádia Haná. Těší se na nás Bruno Mars, také Black nebo Sabrina Carpenter. A jak jsme slíbili, teď 7 minut po půl 8, přátelé, naše milovaná rádiová rodina, máme pro vás tip, abyste byli ještě víc v bezpečí na podzimních cestách, vy i vaše děti.
1: Rádio Haná, životní styl.
0: Naše malé děti si rádi hrají hru na neviditelné. Takhle si zakryjí oči a radostně křičí: já tady nejsem, ty mě nevidíš, nevidíš. Doma klidně neviditelní buďme, to je v pohodě, ale na podzimních cestách a chodnicích vidět být musíme. Brzy se stmívá, ráno je tma a v dešti nebo v mlze může řidič zahlédnout chodce v tmavém oblečení až na posledních 18 metrů. Pro představu, takové auto jedoucí 50-kou ujede za jedinou sekundu skoro 14 metrů a řidiči tak na reakci moc času nezbývá. Co s tím? Pomohou reflexní prvky. Ty mohou být ve světle světlometů viditelné až na 200 metrů. Pomůže třeba pásek na zápěstí nebo na kotníku, reflexní prvky na botách, na bundě nebo dětské aktovce. Takové reflexní pásky, přátelé, stojí jenom pár korun, leckde je dokonce dávají zdarma při nějakých promo akcích. A hlavně reflexní pásky nám dávají důležitou superschopnost. Být na podzimních cestách včas vidět a bezpečně se vrátit domů.
1: Rádio Haná. Baví nás bavit vás.

0: Je minuta po 7:45, také v pátek 2. října si na rádiu Haná zasloužíte naši plnou pozornost. Dobré ráno, my budeme 100% po 8. hodině volat fotbalovému trenérovi Tomášovi Janotkovi. Připravíme se na zítřejší zápas Česka v Lize národů proti Španělsku.
1: Dá se říct, že nás čeká vlastně ta nejtěžší možná zkouška. Budeme hrát proti aktuálním mistru světa v čele s obrovskou individuální kvalitou, jako je prostě Lamine Yamal, jako je Olmo, jako je Oyarzabal.
0: Více už za chvilku také zjistíme, co mají společného ženy s kočkami. Podle vás, Máro?
2: Můžu být na to někdy hodně alergický.
0: A naším dalším úkolem bude také složit hymnu k svátku dneska Olivím a Oliverům. Ale ze všeho nejdřív jdeme na další hity. Zatímco my budeme makat, tak vy v pohodě poslouchejte. Tady je americká hvězda Sabrina Carpenter, kterou prý kdysi ve škole šikanovali, ale nenechala se rozhodit. Zpívala dál a je to dobře. Oni šikanovali prý spolužáci právě kvůli zpěvu. Hlas má úžasný. Sabrina Carpenter je tady pro vás se svým Please, Please, Please na rádiu Haná. Dobré ráno.

0: Tohle je po hříchu dobrý megahit. Kapela Krištof. Půlnoční hřích na vlnách Rádia Haná, 7 hodin a 54 minuty. Ráno s Rádiem Haná, to je také v pátek sázka na jistotu.
1: Hit za hitem, hit za hitem.
0: Pokračujeme dál, souhlasíte? Už po 8 hodině nový den, s námi začne Tom Gregory, zavysílá si s námi Igor Tymko s No Name.
2: Děkujem, že jsou.
0: Poděkujem i Belinda Carlisle. Jednoduše soundtrack vašeho života ve vysílání Rádia Haná už po 8 hodině. Zprávy dřív než ostatní. Tomáš Gottwald ve studiu.
3: Bude 8 hodin.
4: Hezké ráno.
3: Zprávy Rádia Haná.
5: Máme tu pro vás přehled toho, co vás zajímá, co se chystá a o čem se právě mluví. Vítejte u zpráv. Akvacentrum Delfínek na olomouckém plaveckém stadionu se po rozsáhlé modernizaci za více než 10 milionů korun vrací do provozu. Rodiče s dětmi se tak dočkají větší herny, rozšířených šaten i zrenovované tělocvičny.
6: Prostějov aktuálně.
5: Zelenější bude zase Prostějov. Město pokračuje v obnově městské zeleně. Během letošního podzimu radnice nechá zasadit ve městě přes 100 vzrostlých stromů i více než 1000 keřů, které doplní zeleň v různých lokalitách města. Červencová dopravní nehoda poslance Filipa Turka je podle policie nakonec pouze přestupek. Srazil se v Praze na křižovatce IP Pavlova s nemocničním autem. Premiér Andrej Babiš oznámil, že Filip Turek dál nebude vykonávat funkci vládního zmocněnce pro klimatickou politiku, dokud nebude jasně určen viník nehody. Píše o tom ČTK. Na noční obloze teď můžeme snadno zahlédnout planetu Saturn. Během podzimu má ideální podmínky pro pozorování. Nyní září tak jasně, že ji spatříme i pouhým okem a s hvězdářským dalekohledem pak uvidíme i její prstence.
3: Sport.
5: Blíží se nejslavnější domácí závod koní, Velká Pardubická. Poběží se v neděli 11. října. Obsazení 136. ročníku, co do počtu nebude tolik výrazné, poběží 10 koní. Méně účastníků měl dostih naposledy v roce 1993.
3: Počasí.
0: Úklid počká, žehlení neuteče a na lenošení na gauči budeme mít celou zimu. Víkendové počasí ve stylu babího léta nás bude lákat s dětmi ven. Podrobnosti právě teď víme, jak bude. Dnešní teploty 20 až 23, polojasno anebo oblačno, místy vysoká oblačnost. Také víkendové teploty po oba dny kolem 20 až 23 stupňů a jak v sobotu, tak v neděli většinou jasno anebo skoro jasno. Letošní podzim je naprosto super. Souhlasíte?
7: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva CZ.
3: Doprava.
0: Blesková ranní doprava z Olomouce, Zbyškova, také zde jedničky u Kroměříže. Víme, jak se jezdí tady. Dobré ráno, v hanácké metropoli pozor na rizikové křižovatky. Mezi ně podle statistik a průzkumů patří například křižovatka u Flory, Krapkovy a Volkrovy ulice. Pro někoho může být hůře přehledná i velká křižovatka u Speji na náměstí Hrdinů. Ve Výškově se dál řeší nehoda cyklisty a auta na Sochorově ulici u benzínky a porouchané vozidlo stojí na 255. kilometru D1 u Kroměříže ve směru na Brno. Jedeme s vámi. Dobré páteční ráno.
3: Rádio Haná.

0: No name, ďakujeme, že posloucháte Rádio Hana. Dnešní den by mohl tak nějak chutnat po olivách, vonět po olivovníku, protože v kalendáři dneska slaví svátek Olivie a Oliverové. Právě pro ně budeme mít jejich sváteční hymnu už za chvilku, poslouchejte dál. Přejeme dobré ráno, pátek 2. říjen. My jsme si už řekli, že závěr pracovního týdne, tedy pátek, má být polojasný nebo oblačný, teploty kolem 22 stupňů Celsia. Na dosah u nás už pomaličku, no, jejich Pump and Blood, také Bee Gees Alone. Ale ještě předtím klikáme, jak jsme slíbili, na náš Facebook, kde si hrajeme se slovy, s fantazí, s kreativitou. Máte na Facebooku zadání, vymyslete větu, kterou můžete říct o kočce a zároveň o ženě. Vaše nápady, vaše myšlenky jsou absolutně super. Marek se zapojuje.
1: Můžu být na to někdy hodně alergický.
0: Lucie ví, že ženě i kočce můžeš říct, přestaň na mě prskat. Posluchačka Vlaďka přidává, že ženě i kočce můžeme říct, když budeš hodná, můžeš ke mně do postele. Tereza píše, že jak žena, tak kočka zase řve, že má hlad. A větu, kterou můžeme říct o ženě a zároveň o kočce, vymyslela i naše Lucka. Luci?
2: Když je to chlupatý, víc to hřeje.

0: Tady jsou Bee Gees, Hana, nejlepší hudební výběr, přátelé, kamarádi, ani to nebolelo. A máme tady pátek. Zkrásený pracovní týden je ve svém finiši, dneska ještě do práce a potom dva dny volna. Ovšem pokud musíte do fachy, tak je o víkendu, tak věřte, že budeme s vámi a nikdy vás neopustíme. Jsme vaše Radio Hana. 8 hodin, 14 a půl minuty, možná už sedíte za volantem, v tom případě dejte prosím vědět na studiovou linku Radio Hana 585 22 55 88. Jak vám to jede, nebo nahrajte hlasovku na náš rádiový WhatsApp, ale prosím rychle, ať všechno stihneme zpracovat ještě do další dopravy před 8:30. A teď zvedáme číše, připijíme na zdraví dnešním oslavencům a uslyšíme i velmi speciální hudební vložku.
1: Radio Hana, kalendárium.
0: Je pátek 2. října a dnešní kalendárium zahájí náš speciální orchestr. Je světový den hospodářských zvířat. Zdravíme všechny krávy, ovce, kozy, prasátka a tak dále a hlavně ty, kteří se o ně den co den starají. Půlkulatých 75 let slaví zpěvák Sting, o 3 roky starší je český herec Petr Štěpánek a právě dnes roku 1870 se Řím stává hlavním městem sjednocené Itálie. A svátek slaví každý Oliver a každá Olivie. Tak jsme si s našimi textaři řekli, že jejich dnešní sváteční hymna musí mít pořádnou středomořskou příchuť a chutnat po olivách. A víte, co takový olivovník od pradávna symbolizuje?
2: Olivovník je symbolem míru.
3: Takže Olivie a Oliver se dneska nehádají.
2: A když jo,

0: Oliverové a Olivie.
1: Tohle je vaše sváteční hymna s příchutí oliv.
0: Pochutnali jste si.
2: Rádio Haná, kalendárium. Hity a vzpomínky z jednoho roku. To je Procházka pamětí. Každé všední dopoledne po deváté. Jedině na Rádiu Haná. Krytina Finera, finská kvalita, nadčasový vzhled, nové barvy, 40 let záruky, www.sefran.cz, okamžitá dostupnost materiálu, www.sefran.cz. Písničky na přání,
3: novinky Rádia Haná,
2: vzkaz přímo do studia,
3: to je aplikace našeho rádia přímo do vašeho mobilu,
2: na Google Play nebo Apple Store.
3: Stahujte,
2: poslouchejte, užívejte.
4: Hledáte dárek, který opravdu potěší? Darujte poctivé delikatesy Via Delicia pro blízké přátelé i obchodní partnery. Více na viadelicia.cz.
5: Milujete bonsaje a krásu podzimní zahrady? Přijďte od 2. do 4. října na Floria Podzim na výstaviště Kroměříž. Těšte se na stovky bonsají, zahradnickou inspiraci i nákupy pro váš domov a zahradu. Floria Podzim, 2. až 4. října. Více na výstaviště Kroměříž.cz.
6: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
7: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
8: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
9: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
8: Vážně?
9: Já mám Lelosy na sobě celý den.
8: Lelosy. Too comfortable to take off.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko.
14: V superjackpotu Sportky je 280 milionů korun.
15: Sportka od Olvinu.
2: Rádio Haná.
3: Přejeme pát

pekárně vytahujeme speci, další rohlíky, ve skladu nakládáme palety, v ordinaci máte možná plnou čekárnu a v kanceláři otevíráme další a další e-maily dnešního dne, které vám dorazily a které musíte vyřídit. No, ten dělá to a ten za tohle určitě toho máte hodně a my vám hrajeme nejlepší hudební výběr. Dobré ráno vám všem, i těm, kteří jste třeba ještě doma a snídáte. Vzhůru už je 100% náš další ranní host, se kterým po půl deváté doporučíme tip na podzimní výlet. My vystoupáme na jednu malebnou vyhlídku, jenom pár kiláků od Olomouce. Možná se tam vydáte už teď o víkendu a předtím počasí i doprava na Hané v 8.27. Pátek 2. říjen v Litovli, v Přerově, v Hranicích, také v Blansku. Doprovází teď teploty kolem 6 až 9 stupňů.

0: dotčenou sluníčko. Přes den 20 až 23, polojasno anebo oblačno.
1: Doprava.
0: Za páteční provoz si zasloužíte velkou pochvalu, nikde nejsou zbytečné vážné nehody, například z Olomouce do Brna i z Hanácké metropole do Valmezu se dostaneme v aktuálním provozu za hodinu, naprostá pohoda. Na D1 u Bělotína pozor, v obou směrech zdržení kvůli opravám kolem 5 minut. A dopravní anketní otázku má za volantem Marek na trase z Olomouce do Slatinic. Maro, ahoj.
2: Dobré ráno, Lukáši a posluchači, anketní otázka, čeho v životě nejvíc litujete?
3: No, já lituju toho, že jsem neposlouchal svoji maminku. No a co říkala? No to nevím, já jsem ji neposlouchal. No já právě jdu pro maminku do Slatinic do lázní, tak si zase vyslechnu nějakou moudrou radu, ale přitom řeknu, že v Hněvotíně na začátku hnedka u ubytovny, u hoteláku je semafor a jezdí se jenom jedním jízdním pruhem a jsou tady mikrokolony třeba do 10 do 15 aut a vypadá to, že ten interval je někde kolem 1 až 2 minut. Hněvotín, zpomalte.
0: Na cestách posloucháte naše rádio jedině v Toyotě, Škodovce, Peugeotu i Audině.
1: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
4: Rádio Haná.
1: Ráno je

0: Na Radiu Hana dobře známe Robbieho Williamse, známe také našeho fotbalového experta, trenéra Tomáše Janotku. My jsme mu položili otázku, Tomáši, co říkáš na dvě prohry české reprezentace v Lize národů, jednak proti Chorvatsku a také proti Anglii. Tomáši, co ty na to?
1: Já to vnímám pozitivně. Myslím si, že celková ta fanouškovská veřejnost to vidí stejně podobně.
0: Aha, tak tohle potřebujeme vysvětlit, právě proto spolu Tomášovi Janotkovi zavoláme po 8:45 a to je těch 6 minut po půl deváté na Radiu Hana. Poradíme, kde se bez stresu a bez mobilu hezky nalokat o víkendu čerstvého vzduchu.
2: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
0: Na našem rádiu začíná další reklamní rozhovor. Bude vás bavit, možná inspirovat a hlavně přidáme další tip na podzimní výlet po našem kraji. V letošních cenách Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu se mimořádně dařilo místu s krásným názvem Kříž srdce. Zvítězilo v kategorii malebná vyhlídka a navíc se stalo i absolutním vítězem. Co je Kříž srdce? Ptáte se, kde ho najdeme? Na studiové lince nacházíme Ivonu Beníškovou. Dobrý den.
3: Dobrý den.
0: A vy nám dáte odpovědi, kde přesně Kříž srdce leží? Čím je to místo zajímavé?
3: Tak, Kříž srdce najdete v přírodě nad Bělským mlýnem a je přístupný volně celý rok. Dostanete se k nám samozřejmě autem, spousta lidí přijede na kole a můžete se k nám dostat i vlakem přímo do zastávky z Děčín. A potom tady z tohohle místa od Bělského mlýna po hluté turistické značce po další kortenové soše od Honzy dostala, tam máme ještě ohnivého anděla a potom po zelené značce ke Kříži srdce. Já si myslím, že Kříž srdce si oblíbili návštěvníci, protože má obrovskou sílu. Je to opravdu monumentální dílo, je to spojení umění přírody a krásného výhledu a dává tomu takovou zvláštní atmosféru. Lidi se tam přijdou tak jako zastavit, pokochat, rozhlídnout, nadechnout se přírodě.
0: A závěrem pojďme tedy nalákat všechny, kteří ještě na Kříži srdce nebyli, nedaleko Olomouce u Běleckého mlýna. Proč si právě na podzim udělat výlet ke Kříži srdce?
3: Každé roční období má své kouzlo a podzim je tam opravdu nádherný. To opravdu může být skvělým cílem pro vycházku, výlet, anebo například děláme silvestrovský výšlap, takže se tam přijít podívat třeba na Silvestra a ukončit tam krásně rok.
0: Kříž srdce nedaleko Běleckého mlýna, vítěz kategorie malebná vyhlídka a zároveň absolutní vítěz letošních cen Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu. Na výlet nás pozvala paní Ivona Beníšková. Naslyšenou.
3: Naslyšenou.
0: Náš vyhlídkový reklamní rozhovor končí a my už vyhlížíme další hity.
2: To nejlepší pro ty nejlepší.
4: Rádio Hana
2: a ranní topka.

0: Do vašich ranních životů pouštíme nejlepší hudební výběr. Tohle je zpěvák Somber, po něm London Beat. Dobré ráno, 8:45. Jsme vděční, že vás máme v pátek ráno u sebe. 2. říjen 2026. Svátek slaví Olivie, Oliver, jsme rádio pro celou vaši rodinu. My s kolegy už dokončujeme tady v rádiu finální přípravy Procházky pamětí. Do jednoho osmdesátkového roku se spolu teleportujeme, dnes opět po 9. hodině. Vydáme se na cestu do 80. let a dlouhou cestu má za sebou také naše česká fotbalová reprezentace, ta vyrazila do Španělska a o našich fotbalistech si teď budeme povídat i s naším fotbalovým expertem. Trenér Tomáš Janotka. Tomáši, vítej ve vysílání. Dobré ráno.
1: Ahoj, zdravím tě.
0: Tento týden má česká nejvyšší liga pauzu, sledujeme Ligu národů, Češi za sebou mají dvě porážky proti Chorvatsku a Anglii. Co ty na to?
1: Já to vnímám pozitivně. Myslím si, že celková ta fanouškovská veřejnost to vidí stejně podobně. Nadějně, řekl bych, všichni vnímáme zlepšený herní projev, více kombinační hra, která v těch dvou zápasech byla okamžitě jakoby hmatatelná. Myslím si, že to, co je hodně vidět, je taková zlepšená atmosféra, nálada, pozitivní vlastně energie, která prostě kolem toho národního týmu teďka aktuálně jakoby je a vyzařuje, takže věřím, že jsme na dobré cestě.
0: Do zápasu s naším novým španělským trenérem proti mistrům světa, proti Španělům, jdeme už zítra večer. Jak to vidíš? Jaké jsou tvé predikce a co můžeme od Španělů a od našich hráčů čekat?
1: Dá se říct, že nás čeká vlastně ta nejtěžší možná zkouška. Budeme hrát proti aktuálním mistru světa v čele s obrovskou individuální kvalitou, jako je prostě Lamine Yamal, jako je Olmo, jako je Oyarzabal, Rodri a tak dále. Takže bude to křest ohněm, vynikající jako konfrontace a výzva. Tým, který dva roky neprohrál, nebude vůbec ten zápas jednoduchý, zvlášť když Španělé budou hrát doma. Určitě všichni hráči, včetně realizáků, jsou rádi za tuhle výzvu. Jakýkoliv bodík, který si odneseme, bude prostě mít cenu zlata.
0: Českého fotbalového fanouška už zítra večer od 20:45 čeká fotbalový svátek Česko versus Španělsko. Jak už jsi sám řekl, na hřišti našeho soupeře budeme hrát v Lize národů. Fotbalový trenér Tomáš Janotka dnes ve vysílání Rádia Hana. Díky za tvůj čas a zítra fandíme. Naslyšenou.
1: Rádo se stalo. Ahoj.

0: Úžasné, nádherné. To snad ani nemůže být pravda. Přátelé, tohle si ve studiu Rádia Hana říkáme při pohledu na víkendovou předpověď počasí. Opět reklama jako z katalogu na babí léto. Slunečno 22 stupňů Celsia. Takhle bude na naší Moravě v sobotu i v neděli. Co čekat dneska? Počasí pro pátek 2. říjen, včetně provozu na ranních cestách, samozřejmě doplníme ve zprávách. My jsme spolu dnes v ranní topce Rádia Hana vymýšleli samé top věci. Mezi 6. a 9. jsme vymýšleli věci, které můžeme říct o ženě a zároveň o kočce. Ozvalo se třeba tohle?
1: Můžu být na to někdy hodně alergický.
0: Nebo tohle?
2: Když je to chlupatý, víc to hřeje.
0: Také jsme se s fotbalovým expertem Tomášem Janotkou připravovali na zítřejší duel v Lize národů Španělsko versus Česko. Tomáši.
3: Dá se říct, že nás čeká vlastně ta nejtěžší možná zkouška. Budeme hrát proti aktuálním mistru světa v čele s obrovskou individuální kvalitou, jako je prostě Lamine Yamal, jako je Olmo, jako je Oyarzabal.
0: Dneska také byly horoskopy, poradili jsme, kam vyrazit, anebo jsme se bavili také o perfektním podzimním výletu vyhlídka u Běleckého mlýna, kousek od Olomouce. Po 9. hodině budeme mít perfektní rozhled v procházce paměti Rádia Hana. Tohle uslyšíte.
4: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Odpálí to Eurythmics. Sweet dreams are made of the years. Zazpomínáme na Mekyho Žbirku. A v tom nejpohodovějším dopoledním tempu Bonnie Tyler. Tak to jsou naše úvodní nápovědy jen pro vás. Zbytek v procházce pamětí po zprávách, ty má dřív než ostatní Tomáš Gottwald.
5: Bude 9 hodin.
6: Hezké dopoledne.
5: Zprávy Rádia Hana.
7: Stručně, jasně, aktuálně, tady je souhrn událostí pro vás. Konec šedých kontejnerů v Litovli, jak píše report CZ, město zavádí společný sběr vybraných druhů odpadu. Pojme je žlutá popelnice, nově od října do ní můžeme v Litovli hodit plasty i nápojové kartony a kovové obaly.
5: Místní rádio, místní zprávy.
7: Řidiči čekají nás omezení na silnici 47 v Hranicích. Od pondělí tu začne na Olomoucké ulici výměna asfaltu. Jde o zhruba kilometrový úsek a práce potrvají asi 2 týdny, informuje ředitelství silnic a dálnic.
8: Letos poslední větší silniční opravu v kraji provedeme v Hranicích. Na Olomoucké ulici odfrézujeme 12 cm starého asfaltu a po kontrole podkladu položíme čerstvý koberec. Spolu s novými značkami svodidly a krajnicemi vyjde zakázka na 15 milionů korun. Zůstane na silnici první třídy číslo 47 bez potřeby objízdných tras.
7: Říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
9: Valmes aktuálně.
7: Rušení některých oddělení v nemocnici ve Valašském Meziříčí. Nemocniční skupina Ageletu plánuje zrušit porodnické, novorozenecké a dětské lůžkové oddělení. Záměr odůvodňuje poklesem porodnosti a nedostatkem personálu, píše deník. Radnice ve Valašském Meziříčí s rušením vybraných oddělení nesouhlasí a odvolává se na pachtovní smlouvu. O dalším postupu města má rozhodnout zastupitelstvo po komunálních volbách.
5: Sport.
7: Silná opora naší cyklistické reprezentace Matyáš Vacek nebude startovat na začínajícím mistrovství Evropy silničních cyklistů v Lublani, a to kvůli zranění nosu, který si zlomil při pádu v neděli během mistrovství světa. Mistrovství Evropy začíná dnes závodem s hromadným startem žen do 23 let, nyní od 9 hodin. Doplníme, že za Česko jede trojice Hezinová, Kopecký a Kvasničková.
5: Rádio Hana.
10: S námi máte přehled
6: i v pátek.
5: Počasí.
0: Jaké bude víkendové meteo menu? Jako předkrm procházka, hlavní chod, výlet na kole nebo na motorce a jako dezert zasloužený odpočinek na sluníčku. Podrobnosti právě teď víme, jak bude. Dnes polojasno anebo oblačno, místy vysoká oblačnost, teploty 20 až 23, víkendové teploty po oba dny kolem 20 až 23 stupňů a jak v sobotu, tak v neděli jasno nebo skoro jasno. Těšíte se?
11: Poznejte místo, kde může přijít na svět vaše miminko. Rodinná porodnice Agel Prostějov vás zve 6. října od 14 hodin na den otevřených dveří.
5: Doprava.
0: Za páteční provoz si zasloužíte velkou pochvalu, nikde nejsou zbytečné vážné nehody, například z Olomouce do Brna i z Hanácké metropole do Valmezu se dostaneme v aktuálním provozu za hodinu, naprostá pohoda. Na D1 u Bělotína pozor, v obou směrech zdržení kvůli opravám kolem 5 minut. A dopravní anketní otázku má za volantem Marek na trase z Olomouce do Slatinic. Maro, ahoj.
12: Dobré ráno, Lukáši a posluchači, anketní otázka, čeho v životě nejvíc litujete? No, já lituju toho, že jsem neposlouchal svoji maminku. Aha, no a co říkala? No, to nevím, já jsem ji neposlouchal. No, já právě jdu pro maminku do Slatinic do Lázní, tak si zase vyslechnu nějakou moudrou radu, ale přitom řeknu, že v Hněvotíně na začátku hnedka u ubytovny, u hoteláku je semafor a jezdí se jenom jedním jízdním pruhem a jsou tady mikrokolony třeba do 10, do 15 aut a vypadá to, že ten interval je někde kolem 1 až 2 minut. Hněvotín, zpomalte.
0: Na cestách posloucháte naše rádio jedině v Toyotě, Škodovce, Peugeotu i Audině.
5: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
13: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.

0: 9 hodin 7 minut, hezké dopoledne vám všem. Varování, poslech Procházky paměti Rádia Haná může být každé všední dopoledne velmi návykový. Je tedy čas naší vzpomínkové show. My vás vítáme dneska, 80. léta.
1: Rádio Haná, Procházka paměti.
2: Hrajeme songy z jednoho roku.
0: Ano, 60 minut z toho nejlepšího z jednoho roku je tady. Dneska přihráváme přesně, jak jsme slíbili a avizovali, 80. Dáme si kafe ze speciálních hrníčků, 80kových kafáčků a poprvé bez make-upu spatříme legendární kysáky. Těšíme se z toho, že vy se těšíte na hodinu plnou megahitů z 80. Vítejte, Michael Jackson.

0: Procházce paměti Rádia Haná nám v pátek dopoledne vzpomínkovou mozaiku pomáhají složit hitmixy z 80. let, mezi nimi také Sting, skupina Police, Everybody You Take. Možná právě teď při poslechu téhleté krásné 80-kové balady pijete své oblíbené dopolední kafe. Včera byl Mezinárodní den kávy a my se vás potřebujeme v Procházce paměti zeptat na jednu věc.
1: Rádio Haná.
2: Procházka paměti.
0: Taky máte... jako my tady v rádiu i vy, svůj oblíbený hrníček, takzvaný kafáček, ze kterého vám káva chutná úplně nejvíc. My se vracíme do roku, kdy v Československu hrnečky, kafáčky tak nějak začínají docházet a proto se do jejich výroby pouští mostecká provozovna karlovarského porcelánu. Máme tady dokonce i moc pěknou dobovou reportáž o tom z Československé televize.
3: Hrnečky, kafáče prostě budou a sice 1,5 milionu kusů do konce roku jenom z mostecké provozovny podniku karlovarský porcelán. Rozhodnutí o změně dosavadní výroby tady přišlo koncem loňského roku. 1. června letos se tu zkušebně rozhodlo.

0: romantika od Bonnie Tyler. Total Eclipse of the Heart. Wow. A to není všechno, přátelé, poslouchejte dál, protože odmaskujeme jednu legendární americkou skupinu, jejíž název v překladu znamená polibek. Víte, která to bude? Donuty vám hraje Radio Hana a páteční procházka pamětí 80.
1: Radio Hana a procházka pamětí.
2: Vracíme vaše vzpomínky.
3: Krytina Ruky. Finská kvalita bez kompromisů. Firma Sefran Schumperk. Kompletní sortiment finských střešních krytin ruky. www.sefran.cz.
1: Rádio Hana. Jsme nejposlouchanější regionální rádio v Olomouckém kraji. Děkujeme. Rádio Hana. Vaše věrné rádio.
4: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Ve čtvrtek 15. října startuje velký den v prodejně Ardon Přerov. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Čtvrtek 15. října prodejna Ardon Přerov naproti Oby. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
5: Vlhkost ve zdivu, tesařík nebo houba v trámech, Elner Sanace. Už 22 let odborně řešíme sanaci vlhkosti a ochranu dřevěných konstrukcí. Nehledejte nejlevnější, hledejte nejlepší. Elner Sanace. Poctivé řešení pro váš dům. Elner Sanace. Jistota zhane. Více na elnersanace.cz.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o víc než 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být navěky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
9: Slyšíš to syčení grilu? Cítíš tu vůni? Do Olomouce přijíždí Burger Street Festival. Od pátku do neděle u Šantovky ochutnáš ten nejlepší street food z celého Česka. Novinka letoška? Mini burgery pro objevitele. Tři malé chutě místo jednoho velkého. Klidně i ten velký k tomu. Burger Street Festival u Šantovky Olomouc.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
12: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
11: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
13: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
14: Hokejová extraliga běží bleskovým tempem a v olomoucké Plech aréně to bude znovu bouřit.
15: Tak to jsme my, vláci Hané, srdce bílo-červené. Přijďte všetci na náš zimák a dneska zase vyhrajem.
14: V Olomouci se představí soupeř Střince tuto neděli od 17 hodin.
15: Bude to bitva a my vás potřebujeme slyšet. Těším se na vás. Petr Gevize, obránce HC Olomouc.
14: Buďme u toho všetci spolu.
2: Rádio Hana, procházka pamětí.
1: Hrajeme songy z jednoho roku.

0: Na Radio Hana děláme to, co nás každé přední dopoledne mezi 9 a 10 baví nejvíce. Procházíme se pamětí, ano, je tady procházka pamětí, hrajeme 80-kové megahity. Když Casey and the Sunshine Band zpívají písničku o tom, že člověk se nikdy v životě nesmí vzdávat, baby give it up, tak možná v tom roce si z porodnice odvážíte miminko, možná tehdy nastupujete do školy, možná plánujete svatbu nebo zařizujete svůj úplně první byt. Další nápověda procházky pamětí se týká této americké kapely, to jsou naši oblíbení Kisáci, dobře je známe, ti vždycky vystupovali v takovém tom typickém make-upu, pomalovaných tvářích, jenomže to se mění v našem dnešním roce, do kterého se vracíme. Tehdy se v září Kisáci poprvé veřejně objevují bez make-upu. Děje se to při jednom rozhovoru pro hudební televizi MTV. Co vy na to, ptáme se. Na Facebooku píše Zdeněk, odmaskovaná éra Kisáků byla naprosto skvělá. Hlavně s tím výborným bubeníkem Ericem Carrem. Tomáš to vidí jinak. Pro mě jsou Kisáci tehdy největší zklamání v dějinách roku. Je za tento názor díky. A Jarda, velký fanda, skoro všechny disky Kisáků mám dneska na půdě. A my až na půdu nemusíme lézt pro další hity z jednoho roku. Vzpomínky z 80. zařídí Billy Joel. Ptáme se, ze kterého roku je tahle pecka, jeho Uptown Girl. Hodina vzpomínek z jednoho roku pokračuje jedině na Rádiu Hana. Už jste to dokázali rozluštit?
1: Rádio Hana a procházka pamětí.
2: Vracíme vaše vzpomínky.

0: z hudebního trezoru vytahujeme nejcennější hudební klenoty. Posloucháte Radio Haná, Procházku pamětí.
1: Radio Haná, Procházka pamětí.
2: Hrajeme songy z jednoho roku.
0: Máme naprosto úžasnou náladu, ostatně jako každý den, ale dneska jenom možná ještě o malinku víc, protože Procházku pamětí takhle při pátku zkrášlo jí osmdesátky a posledním pozvaným hostem poslední nápovědou je... Lionel Richie. Toho zbožňujeme. Vracíme se do roku, kdy je absolutně jedničkou v americké hitparádě se songem All Night Long. Tahle pecka je z jeho podzimního alba, vychází v říjnu, jmenuje se Can't Slow Down. My se ptáme, do kterého roku se vracíme.
2: Radio Haná a Procházka pamětí.
3: Dnes je to rok 1983.

0: Tady začíná naše páteční dopolední a skoro taky víkendová pohoda. Všechno, co mělo zaznít v Procházce paměti Rádia Haná za 80, to zaznělo. A Procházku pamětí pro vás připravila také Martina Kvítko. Hezké dopoledne ti přeji.
1: Zdravím všechny, ano, dneska jsme si užili opravdu ten nejlepší osmdesátkový výběr. Dali jsme si třeba možná taky výběrovou kávu a výběrové kysáky.
0: Ano. Ještě se teda s dovolením zeptám, ty piješ kávu? Máme tady kávobar, výbornou kávu, vlastně jako ani nevím, jestli ty si dáváš kávu nebo ne.
1: To nevíš dobře, protože já vlastně v práci kávu skoro nepiju.
0: Aha.
1: Mně minimálně, když už, tak mi výborné kafičko udělá kolega Tom.
0: Takhle.
1: Já si nechám udělat kávu, nějakou takovou právě jako exkluziv.
0: Ano, ano.
1: A opravdu jsem velmi sváteční piják kávy, já piju něco úplně jiného.
0: Důležitá otázka, máš svůj kafáček, máš svůj hrníček?
1: Mám samozřejmě svůj hrníček, to má snad každý svůj hrníček,
0: ano,
1: doma,
0: ano,
1: nebo
0: přesně,
1: v práci.
0: Přesně, přesně. My jsme se právě dneska, přátelé, vraceli do jednoho konkrétního roku, kdy v Československu kafáčky chybí, hrníčky na kávu, a právě proto se začínají tehdy ve velkém vyrábět. Pustili jsme si i dobovou reportáž. No ale co ti kysáci, kteří hrajou pod námi, I Was Made for Loving You, co to dneska měli dělat v Procházce paměti?
1: Dneska je vlastně takový hodně přelomový rok pro kapelu Kiss a beru to i jako ze svého hlediska jako žena. Co myslíte, lepší s make-upem nebo bez? A u těch Kissáků to je kapela, která prostě s tím make-upem prorazila, byla vyhlášena.
0: Ten černobílý to make-up, že?
1: Ano, to černobílé, co měli na obličejích, to byl hodně výrazný, strašidelný make-up. A vlastně vracíme se do roku, kdy oni poprvé ten make-up odložili v rámci rozhovoru, kdy prezentovali svoji novou desku, a poprvé jsme viděli, jak vlastně kysáci vypadají bez toho make-upu.
0: A někdo byl překvapený příjemně, někdo nepříjemně. Hold, i o tom jsme se dneska bavili, i takový je život. My jsme dneska odkryli nejenom kysáky, ale i jeden rok, do kterého jsme se vrátili.
1: Dneska 1983.
2: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Těšíme se na páteční dopoledne s Kvítkem. Staví se formace Boston, zaspívají Imagine Dragons.
1: A s make-upem nebo bez, hledá se žena, mantraže.
2: Hledá se žena, dobrá zpráva, můžeš chtít víc než...
0: Jedna úžasná žena pro vás po 10. hodině, teď ještě Tomáš Gottwalda, nové zprávy.
3: Bude 10 hodin.
4: Hezké dopoledne.
3: Zprávy Rádia Haná.
5: Je čas na přehled událostí, pojďme na to. Značka zákazu zastavení a termín, kdy platí. Tak v ulicích město Olomouc dává dopředu vědět, kdy bude v dané ulici blokové čištění. V termínu pak musí být místo čištění prázdné, tedy bez aut. Jinak to řeší městská policie Olomouc. Od začátku roku řešili olomoučtí strážníci 657 případů zaparkovaných vozidel v místech vyhrazených pro blokové čištění technických služeb. Jen během tohoto týdne se jednalo o téměř 30 případů. Tak na to pamatujme a v místech nestůjme.
4: Svitavsko aktuálně.
5: Komplikuje se cesta do Čech. Na 3 dny se v říjnu uzavře tunel Hřebeč na silnici 35 mezi Svitavami a Moravskou Třebovou. Kvůli protipožárním testům bude tunel zavřený od 20. do 22. října. Řidiče čeká objížďka přes okolní obce. Babí léto trvá i s příchodem října. Hranice letního dne, tedy aspoň 25 stupňů ve stínu, byla na našem území překonána i včera, tedy 3. den v řadě. Největší teplo bylo v Českých Budějovicích 26 stupňů a 1/10 k tomu.
3: Sport.
5: A jdeme na 7. kolo hokejové extraligy a v akci uvidíme i Hanáky. Olomoučtí hokejoví kohouti se představí na ledě soupeře. Nyní 12. tým tabulky bude hrát dnes od 18 hodin proti 13. libereckým Bílým Tigrům. Výsledek vám přineseme.
3: Počasí.
0: Úklid počká, žehlení neuteče a na lenošení na gauči budeme mít celou zimu. Víkendové počasí ve stylu babího léta nás bude lákat s dětmi ven. Podrobnosti právě teď víme, jak bude. Dnešní teploty 20 až 23, polojasno anebo oblačno, místy vysoká oblačnost. Také víkendové teploty po oba dny kolem 20 až 23 stupňů. A jak v sobotu, tak v neděli většinou jasno anebo skoro jasno. Letošní podzim je naprosto super. Souhlasíte?
6: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Ochutnali jste už náš chalupářský bochník. Poctivý chléb s křupavou kůrkou s vůní domova. Příběh pečiva.cz.
3: Doprava.
0: Jak komentovat aktuální dopravní situaci na Moravě, krásné počasí a s ním naprosto pohodový dopolední provoz bez nehod a dlouhých zdržení, to platí pro Olomouc, pro Blansko, pro Bruntál, pro Valmes nebo také pro Svitavy. V Olomouci bacha na rizikové křižovatky, mezi ně podle statistik a podle vašich názorů patří třeba křížení ulic Krapkovy a Volkrovy ulice u Flory. Jsou tady i tramvajové koleje, pozor, a pro někoho může být hůře přehledná i křižovatka Uspěj na náměstí Hrdinů. Tady naštěstí provoz řídí semafory. Za volantem se opatrujte.
3: Rádio Hana.

0: Top osobnosti kraje. Hostem u mikrofonu je Martin Škurek a my se ptáme, kdybyste měl vybrat jednu životní zásadu, vnitřní kotvu nebo hodnotu, na které nikdy neslevíte a která vás provází v těžkých i radostných chvílích, jaká by to byla?
1: Já to mám obecně tak, že pokud dělám cokoliv, tak se za sebe vnitřně nesmím stydět. Vždycky se musím podívat do toho zrcadla a říct si, udělal si ty nejlepší věci, které si udělat mohl. Udělal si, co si udělat mohl a nemusí se za sebe stydět. A to znamená, jak říkal kdysi Gogol, nestížuj si na zrcadlo, pokud máš křivá ústa. To je přesně to, čím já se řídím. Takže doopravdy ze sebe vydat to nejlepší a co největší a nejintenzivnější výkon. Takhle bych to asi definoval.
0: Říká Martin Škurek. Děkujeme. Rádio
2: Hana. Nejlepší hudební výběr. Gimme, gimme.

0: Tak jste si našli tu správnou hanáckou vlnu. Přejeme krásné páteční dopoledne a víkend už je vyloženě cítit ve vzduchu. Ať už jste doma, v práci nebo na cestách, Radio Haná vám dál hraje nejlepší hudební výběr. Hrajeme si dál hit za hitem. Za chviličku je tady James Arthur nebo Tina Turner. A pro páteční pohodu budou i ty nejlepší tipy, tak rozhodně zůstaňte s námi.
1: Posloucháte Radio Haná. Helvetia Olomouc. Exkluzivní hodinky, co jinde nenajdete. Longines, Rado, Mont Blanc a prémiové Smartwatch Garmin k vyzkoušení na Horním náměstí 1 v Olomouci. Nechybí zlaté šperky ani servis hodinek. Helvetia hodinky CZ.
2: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
3: Olomouc zažije baseball světové úrovně i velkolepou oslavu 50 let klubu Skokani. V ostré bitvě v rámci German Series změří síly národní týmy Česka a Německa. Špičkový mezinárodní zápas doplní nabitý program pro celou rodinu. Americká auta, skvělé jídlo z food trucků, dětský turnaj, soutěže, kolotoče, divácké show i Bacardi Chill Zona. Předprodej vstupenek sledujte na sociálních sítích Skokanu. Kdy a kde? 3. a 4. října na baseballovém stadionu v Olomouci. Přijďte. Víc info na webu Kokanu Olomouc.
4: Karel Roden v dojemném příběhu plného vnitřní síly, nadnášejícího humoru, ale i smutku a otázek o existenci. To je hra Kapitán Skvělouš, už 4. října v kině Metropol Olomouc. Stane se hrdina dobrým otcem a zachrání své manželství? Přijďte to zjistit. Kapitán Skvělouš v podání Karla Rodena 4. října kino Metropol Olomouc.
5: KFC ti zase nabízí víc.
6: MacBooky Neo,
5: iPhone 17,
6: laserové projektory,
5: sluchátka Apple Beats
6: a stovky dalších cen.
5: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
6: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
5: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
7: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
8: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
9: Milujete bonsaje a krásu podzimní zahrady? Přijďte od 2. do 4. října na Floria Podzim na výstaviště Kroměříž. Těšte se na stovky bonsají, zahradnickou inspiraci i nákupy pro váš domov a zahradu. Floria Podzim. 2. až 4. října. Více na výstaviště Kroměříž.cz.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko.
13: V superjackpotu Sportky je 280 milionů korun.
14: Sportka od Olvinu.
15: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
1: Tady je Radio Haná.

0: máme naladěno, ano, tohle je vaše Rádio Hana. My jsme s vámi kdekoliv, ať už pracujete, nebo odpočíváte, anebo jste na cestách, hrajeme ten nejlepší hudební výběr a vlastně už se společně taky chystáme na volno, chystáme se na víkend. Konkrétně dneska v Olomouci proběhne jedna velmi inspirativní beseda o životě. Bude to v kině Metropol, Bára Englišová. Těšíme se od 17.30 v olomouckém Metropolu. Zítra, to znamená v sobotu, bude v olomouckém Jazz Tibetu zpěvačka Klára Vytisková, což je mimochodem také držitelka ceny Anděl. Koncert začne ve 20 hodin a o tomto víkendu budou na Hradě Sovinci Duchové a dušičky. To znamená netradiční kostýmované prohlídky plné tajemství, záhad, strašidelných pověstí, ale i humoru. Tak co si vyberete? Besedu, koncert nebo rušičkový sovinec? Každopádně Rádio Hana vám přeje o víkendu pohodovou zábavu.
1: Rádio Hana.
2: S námi víte, kam vyrazit o víkendu.
3: Plánujete víkend? Hledáte přehled akcí a zábavy pro Olomouc a okolí? Akce Zábava! Váš tištěný měsíčník má pro vás nové číslo. Právě teď je na všech distribučních místech. Chcete se dostat i vy k našim čtenářům a posluchačům? Vaše akce, inzerce, tisk, online, rádia, vše vyřídíte přes redakce zavináč akcezabava.cz.
2: Rádio Hana.
1: Nejlepší hudební výběr.

0: nahne, je to skvělý. Tohleto jsou Radečci a zpěvák Tomáš už se chystá na letošní Stardance. My se poptáme, jak se těší, jak mu jdou tréninky. Vlastně poprvé už v pondělí 5. října první exkluzivní rozhovor s Tomášem Polákem ze šumperských Radečků. Po 11. hodině tady u nás nahne.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Určitě DJ Bobo. Bude taky skupina Jelen.
2: Tak buď klidná jako voda.
0: Nebo Ava Max. Počasí, doprava a také aktuální zprávy, ve kterých se mimo jiné dozvíme, jaký má Olomouc index prosperity, tak určitě poslouchejte dál.
1: Bude 11 hodin.
3: Hezké dopoledne.
4: Zprávy Rádia Hana.
5: Připravili jsme pro vás další aktuality. Olomouc prosperuje. V letošním indexu prosperity, který sestavuje portál Evropa v datech, se hanácká metropole dostala mezi 5 nejlepších měst v Česku a obsadila 4. místo. Žebříček vzniká na základě posouzení 49 hodnotících kritérií. A pro doplnění, na prvním místě je Turnov, druhé jsou Luhačovice a třetí Žamberk.
3: Olomouc aktuálně.
5: Baseballová reprezentace v Olomouci. Areál na Lascích bude tento víkend hostit prestižní mezinárodní baseballovou sérii German Series 2026. Na akci uvidíme zápasy reprezentací Česka a Německa a bude tu i doprovodný program. Prestižní baseballová utkání Česka s Německem začnou v sobotu od 13 hodin a v neděli od 11 hodin. Bude to zároveň oslava 50 let olomouckého baseballu, kterou na olomouckých Lascích doprovodí velký rodinný festival.
1: Místní rádio, místní zprávy.
5: Nová cesta z náměstí Míru ve Svitavách. Řidiči mohou nyní opustit náměstí ulicí Soudní směrem k ulici Milady Horákové. Tento nový průjezd je povolen pouze v jednom směru. Část ulice totiž zůstala jednosměrnou, píše o tom Deník.
1: Sport.
5: Skvělý start do nové sezóny NHL má za sebou český hokejový brankář Karel Vejmelka, který hned ve svém prvním zápase vychytal čisté konto. K jasné výhře Utahu nad Chicagem 6-0 přispěl 15 úspěšnými zákroky.
1: Počasí.
0: Víme, jak bude, víme, že dneska a také o víkendu nám babí léto dál hraje do karet. Až do neděle nás na Moravě čeká celkem hezký scénář. Sluníčko s trochou mraků a na teploměru příjemných 20 až 23 stupňů. Žádné sychravo, žádný slejvák. Prostě ideální čas vyrazit na procházku. Nicméně stále platí, že taky o víkendu budou rána chladnější, takže vytáhneme náš oblíbený svetr, ale odpoledne už to bude zase na tričko.
6: Dopřejte si péči, kterou si zasloužíte. Nová estetická chirurgie v nemocnici Agel Prostějov. Vaše krása, naše odbornost.
1: Doprava.
0: Víme, jak se jezdí tady, víme, že policejní hlídku můžeme potkat v Olomouci na Brněnské, taky na dálnici D35 Olomouc-Lipník u Kocourovce anebo u Velkého újezdu. A kontrola je prý taky na dálnici D46 na exitu Olšany u Prostějova. Takže, jestli chcete jezdit bez pokut, rozhodně dál poslouchejte naše rádio. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
7: Bramak má 60 let, 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
1: Nejlepší hudební výběr.

0: Tohle je Rádio Hana, vaše regionální jednička. Tady víme, že se pořád něco děje. Dneska večer například zahraje v olomouckém klubu Bounty Metallica Czech Tribute Band. V neděli pak v Olomouci jdeme na hokej. Moram nastoupí proti Třinci. A je tady taky Floria Podzim na kroměřížském výstavišti ode dneška do neděle. To znamená podzimní vychytávky na naši zahrádku, bonsaje, cymbálovka, anebo taky program pro děti. První říjnový víkend je opravdu pestrý. Rokový koncert, hokej nebo Floria v Kroměříži. Mimochodem, tady nás posloucháte na vlně 88,4 FM.
1: Rádio Hana.
2: Jsme online na radiohana.cz.
1: Hity a vzpomínky z jednoho roku. To je Procházka pamětí. Každé všední dopoledne po deváté.
2: Jedině na Rádiu Hana.
1: Ruky expresní sklad v Šumperku u Sefran.cz. To jsou střechy bez čekání. Nejrychlejší cesta ke střešním materiálům. Doprava do domu. www.sefran.cz.
3: Váš kraj, vaše rádio. Každé první pondělí v měsíci vám přinášíme novinky z Olomouckého kraje. Navíc z první ruky, rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12., 15. a 18. hodině na tomto rádiu. Už 5. října bude hostem první náměstek hejtmana Vladimír Lichnovský. Nalaďte si nás.
4: Podzim patří Flóře. Od 8. do 11. října vás výstaviště Flóra Olomouc zve na Horty Komplex. Objevte expozici Dary naší země, zahradnické trhy a festival dobrého jídla Olima. A v centru Olomouce na vás čekají také 3 rozkvetlé památky. Ovoce, zelenina, květiny, vůně a barvy podzimu, to všechno na jednom místě. Flóra Olomouc, Horty Komplex.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Slyšíš to syčení grilu? Cítíš tu vůni? Do Olomouce přijíždí Burger Street Festival. Od pátku do neděle u Šantovky ochutnáš ten nejlepší street food z celého Česka. Novinka letoška? Miniburgery pro objevitele. Tři malé chutě místo jednoho velkého. Klidně i ten velký k tomu. Burger Street Festival u Šantovky Olomouc.
7: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
8: Hokejová extraliga běží bleskovým tempem a v olomoucké Plech aréně to bude znovu bouřit.
9: Tak to jsme my, vláci Hané, srdce bílo-červené. Přijďte všetci na náš zimák a dneska zase vyhrajem.
8: V Olomouci se představí soupeř Střince tuto neděli od 17 hodin.
9: Bude to bitva a my vás potřebujeme slyšet. Těším se na vás. Petr Gevize, obránce HC Olomouc.
8: Buďme u toho všetci spolu.
10: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
11: Náš výkup je teď totální hardcore.
12: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o víc než 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být navěky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
16: Ať je fešák.
17: A má krásný oči.
16: Ať je vtipnej.
17: A chytrej.
16: A zajištěnej. A hlavně, ať není ženatej.
17: Holky, nechceme toho trochu moc?
18: Tak jsem tady. Ahoj všem.
19: Divadlo Tramtárie uvádí Čarodějky z Lipníku.
17: Komedii o tom, co si ženy přejí a co se stane, když se jim přání splní. Premiéra 4. října.
1: Rádio Hana.
2: Olomouc. Olomouc, Valmez a Kroměříž.
1: Nejlepší hudební výběr.
20: This ain't no disco. It ain't no country club.

0: Posloucháte Hanou i s kapelou Krištof, ano, podzim už se blíží, bude tady chladnější počasí, vlastně podzim tady je, ale pořád je tu i babí léto. Dřív se taky stmívá, to jsme si všichni všimli. A tak budeme na Hané řešit třeba i bezpečnost na cestách. Budeme správně volit reflexní prvky, které nás můžou samozřejmě zachránit. Ať už to bude na chodníku, anebo na cestě na kole.
1: Rádio Hana.
2: Životní styl. Naše malé děti si rádi hrají hru na neviditelné. Takhle si zakryjí oči a radostně křičí: já tady nejsem, já tady nejsem, ty mě nevidíš, nevidíš. Doma klidně neviditelní buďme, to je v pohodě, ale na podzimních cestách a chodnicích vidět být musíme. Brzy se stmívá, ráno je tma a v dešti nebo v mlze může řidič zahlédnout chodce v tmavém oblečení až na posledních 18 metrů. Pro představu, takové auto jedoucí 50 ujede za jedinou sekundu skoro 14 metrů a řidiči tak na reakci moc času nezbývá. Co s tím? Pomohou reflexní prvky. Ty mohou být ve světle světlometů viditelné až na 200 metrů. Pomůže třeba pásek na zápěstí nebo na kotníku, reflexní prvky na botách, na bundě nebo dětské aktovce. Takové reflexní pásky, přátelé, stojí jenom pár korun, leckde je dokonce dávají zdarma při nějakých promo akcích a hlavně reflexní pásky nám dávají mají důležitou superschopnost. Být na podzimních cestách včas vidět a bezpečně se vrátit domů.
1: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I v pátek.

0: Za okamžik preletíme naše polední zprávy tady u nás na Hané. Mimo jiné zjistíme, jak to vypadá s novým bazénem v Prostějově. A po 12. hodině...
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Bude na Hané Luzka Bílá.
2: Už nechci řvát, chci radši spít.
0: Taky Dua Lipa s Eltonem Johnem. A Ace of Base nám zaspívají, že život je krásný. Beautiful Life, 11.57, nahané zprávy, počasí i doprava. Jdeme na to.
3: Bude 12 hodin.
1: Hezké poledne.
3: Zprávy Rádia Hana.
4: A je tu vaše pravidelná porce zpráv, pojďme na to. Konec šedých kontejnerů v Litovli, jak píše Report.cz, město zavádí společný sběr vybraných druhů odpadu. Pojme je žlutá popelnice, nově od října do ní můžeme v Litovli hodit plasty, i nápojové kartony a kovové obaly.
3: Místní rádio, místní zprávy.
4: Jednání o novém bazénu v Prostějově. Radnice v pondělí projedná výběrko na stavbu krytého bazénu za 750 milionů korun. Návrh na 25-metrový bazén řeší současná koalice naposledy před komunálními volbami. Připomeneme, že o podobě bazénu rozhodovalo na jaře referendum. Jeho podněcovatelé prosazovali 50-metrovou délku, kvůli nízké účasti však bylo hlasování neplatné a vedení města tak pokračuje s 25.
5: Přerov aktuálně.
4: Třídění odpadu podporuje Přerov. Město nabídne obyvatelům zdarma košíky a sáčky na bioodpad. Přerované si mohou vyzvednout jeden větratelný košík a dvě role sáčků do vyčerpání zásob. A kde a kdy?
6: Výdej bude probíhat od pondělí 5. října v zákaznickém centru technických služeb města Přerova, Palackého ulici číslo 1. Větratelné košíky jsou určeny pro ukládání kuchyňského bioodpadu, například slupek a dalších zbytků ovoce a zeleniny. Kompostovatelný sáček se po naplnění vyhodí i s obsahem do hnědé nádoby na bioodpad.
4: Říká mluvčí Přerova Lenka Chalupová. Přesun sportovišť v Hanušovicích na Šumpersku. Město přesune do nových lokalit fotbalové hřiště i tenisové kurty, které zasáhla před 2 lety povodeň. Stěhování ze záplavové zóny vyjde až na 100 milionů korun a skončit má do roku 2030.
3: Sport.
4: Přerovská tenisová hvězda Linda Nosková září na turnaji WTA v Pekingu. Postoupila do 3. kola, když v pátek přemohla 2-0 na sety Rumunku Ruseovou. Dále jde i olomoucká rodačka Karolína Muchová po výhře 2-0 nad Britkou Bolterovou. Fotbalisté olomoucké Sigmy si dnes zpestří současnou reprezentační přestávku přípravným utkáním se zahraničním týmem. Od 14 hodin přivítají na trávníku Androva stadionu v Olomouci slovenský prvoligový tým MŠK Žilina.
3: Počasí.
0: Plánujete si o tomto víkendu výlet na kole nebo grilovačku na zahrádce? Proč ne? Víme, jak bude. Víme, že babí léto nám dál fandí. Dneska a taky v sobotu a v neděli počítáme s polojasnou oblohou a s teplotami kolem 20. Takže na venkovní aktivity značka Ideál. Tak šup šup, vyrážíme, dokud nám to sluníčko takhle parádně servíruje.
7: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva CZ.
3: Doprava.
0: Víme, jak se jezdí tady. Víme, že policejní hlídku máme v Olomouci na Brněnské, anebo taky v Prostějově, v ulici za Olomouckou. A pozor, větší nehoda se momentálně řeší na D1. Je to na exitu hranice, jak je nájezd směr Ostrava. Momentálně jsou na místě záchranáři a zdržení je to zhruba na 15 minut. Tak držte pevně volant i naši vlnu a hlavně dobře dojeďte.
3: Rádio Hana.

0: Dané si dál užíváme nejlepší hudební výběr a taky Babí léto. Teď polední pauze mezi 12. a 13. Možná jdete do svojí oblíbené hospůdky, do svojí oblíbené reštiky, tak ještě to stojí za to posadit se venku na sluníčku a dát si parádní páteční oběd. Za chvilku Dua Lipa, Elton John a taky Ace of Base. Hrajeme si dál.
1: Poledne na Hané. Vlhkost ve zdivu, tesařík nebo houba v trámech, Elner Sanace. Už 22 let odborně řešíme sanaci vlhkosti a ochranu dřevěných konstrukcí. Nehledejte nejlevnější, hledejte nejlepší. Elner Sanace, poctivé řešení pro váš dům. Elner Sanace, jistota zhané. Více na elnersanace.cz.
2: Hledáte dárek, který opravdu potěší? Darujte poctivé delikatesy Via Delicia pro blízké přátelé i obchodní partnery. Více na viadelicia.cz.
3: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Ve čtvrtek 15. října startuje velký den v prodejně Ardon Přerov. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Čtvrtek 15. října prodejna Ardon Přerov naproti Oby. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv. Zatancuj si
4: so mnou. Zveme vás na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si so mnou. Mandolína, Nilutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na ticketlife.cz.
5: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domyčky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
6: Karel Roden v dojemném příběhu plného vnitřní síly, nadnášejícího humoru, ale i smutku a otázek o existenci. To je hra Kapitán Skvělouš, už 4. října v kině Metropol Olomouc. Stane se hrdina dobrým otcem a zachrání své manželství? Přijďte to zjistit. Kapitán Skvělouš v podání Karla Rodena 4. října, kino Metropol Olomouc.
7: Slyšíš to syčení grilu? Cítíš tu vůni? Do Olomouce přijíždí Burger Street Festival. Od pátku do neděle u Šantovky ochutnáš ten nejlepší street food z celého Česka. Novinka letoška? Miniburgery pro objevitele. Tři malé chutě místo jednoho velkého. Klidně i ten velký k tomu. Burger Street Festival u Šantovky Olomouc.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 69,90. A slunečnicový olej Majola, litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
9: Ti kyberšmejdi zastaní nikdy nespí, ale pan Prokoukl taky ne. Když si nejsi jistý, klikni na panprokoukl.cz. Pomůže, poradí, kyberšmejda odhalí. Ve dne v noci. Pan Prokoukl.cz. Bezpečný je zdarma pro tebe, prostě pro všechny. Tvůj štít proti kyberpodvodům, pan Prokoukl.cz. Olomoucký kraj a policie dávají stránce pan Prokoukl.cz 12 bodů z 10.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Tohle je rád.

0: Nahané vracíme zpátky osmdesátky, tohle jsou Europáci. Je tady slunečný pátek s teplotami nad 20. Ano, babí léto pokračuje ve své krasojízdě a taky dneska jdeme slavit. Jdeme si užít pořádnou party a já se nebojím říct, že to bude party jako prase nebo party jako kráva.
1: Rádio Haná, kalendárium.
2: Je pátek 2. října a dnešní kalendárium zahájí náš speciální orchestr.

0: Je světový den hospodářských zvířat. Zdravíme všechny krávy, ovce, kozy, prasátka a tak dále a hlavně ty, kteří se o ně den co den starají. Půlkulatých 75 let slaví zpěvák Sting, o 3 roky starší je český herec Petr Štěpánek a právě dnes roku 1870 se Řím stává hlavním městem sjednocené Itálie. A svátek slaví každý Oliver a každá Olivie. Tak jsme si s našimi textaři řekli, že jejich dnešní sváteční hymna musí mít pořádnou středomořskou příchuť a chutnat po olivách. A víte, co takový olivovník od pradávna symbolizuje?
1: Olivovník je symbolem míru.
2: Takže Olivie a Oliver se dneska nehádají.
1: A když jo,

0: Oliverové a Olivie.
1: Tohle je vaše sváteční hymna s příchutí oliv.
0: Pochutnali jste si.
2: Rádio Haná, kalendárium.

0: Hele, Daniel Potter, jeho Bad Day, tak pátek bývá většinou ten nejlepší a nejoblíbenější den z celého týdne. Všechny vás zdraví Rádio Hana. Za malou chvilku zprávy, v nich mimo jiné zjistíme, jak se v Olomouci budou slavit nedožité devadesátiny prezidenta, bývalého prezidenta Václava Havla. Ano, zprávy z regionu, počasí, doprava, všechno pro vás máme a po 13. hodině...
1: Hit za hitem, hit za hitem.
0: Bude taky skupina Mirai, Somber, anebo zpěvačka Sandra. 12.56, to je aktuální čas a my na Hané jedeme dál.
2: Bude 13 hodin.
3: Hezké odpoledne.
2: Zprávy Rádia Hana.
4: Děkujeme, že jste si nás naladili. Máme tu pro vás další informace. Nedožité devadesátiny bývalého prezidenta Václava Havla uctí příští týden Moravská filharmonie Olomouc. Koncert s podtitulem Život v pravdě zazní 8. října v Olomoucké redutě. Uslyšíme na něm díla Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka nebo George Gershwina, kteří byli Václavu Havlovi blízcí. Mimochodem, lidé v České republice vnímají bývalého prezidenta Václava Havla čím dál lépe. Podle aktuálního průzkumu agentury STEM ho nyní pozitivně hodnotí v průměru 76 lidí ze 100. Je to o 5% více než v roce 2002. Ať mají lidé v Kroměříži kde tvořit, město plánuje vybudovat v Pilařově ulici nové kreativní centrum Garáž pro mladé lidi a studenty. Město má hotovou studii, která tu počítá s kavárnou, coworkem i klubovnou.
5: Prostějov aktuálně.
4: Zelenější bude zase Prostějov. Město pokračuje v obnově městské zeleně. Během letošního podzimu radnice nechá zasadit ve městě přes 100 vzrostlých stromů i více než 1000 keřů, které doplní zeleň v různých lokalitách města.
2: Sport.
4: Druhý zápas čeká české hokejistky na turnaji Eurohockey Tour ve Finsku. První utkání, které hrály proti domácímu výběru, dopadlo porážkou 0-2. Dnes se naše reprezentantky představí proti Švédsku, nyní od 13 hodin.
2: Počasí.
0: Víme, jak bude, víme, že celá Morava pro nás má dál babí léto v plné parádě. Dnešek i oba víkendové dny opět nabídnou sluníčko tak akorát a teploty nejčastěji kolem 20. Takže pláštěnky necháme v šuplíku a raději si zarezervujeme místo na nějaké zahrádce. Výhledově až do středy by mělo být vesměs polojasno a zatím to vypadá tak, že podzim se ohlásí ve čtvrtek, kdy to bude s občasným deštěm a následně v pátek se má navíc ochladit. Bude prý maximálně 15 stupňů.
6: Poznejte místo, kde může přijít na svět vaše miminko. Rodinná porodnice Agel Prostějov vás zve 6. října od 14 hodin na den otevřených dveří.
2: Doprava.
0: Víme, jak se jezdí tady, víme, že policejní hlídku máme v Olomouci, kousek od Ferstrovky, v ulici Na Vozovce, kontrolují tady tu 30. Hlídka také na D1, nedaleko exitu Hulín Západ. A pozor, na D1 stále komplikace na exitu Hranice ve směru na Ostravu a asi to tady bude na dlouho. Po nehodě je tu odstavené jedno nákladní auto na krajnici, to druhé přímo na exitu. Provoz na dálnici teď momentálně vede ve dvou pruzích. Exit Hranice je uzavřený a odklon tady řídí policie. Tak počítejte se zdržením. D1, exit Hranice. Ať už jedete kamkoliv, přejeme šťastnou cestu.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
7: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
2: Nejlepší hudební výběr.

0: Osobnosti kraje. Představujeme vám zajímavé osobnosti našeho regionu. Tento týden od pondělí do pátku po 10. nebo po 16. hodině s Martinem Škurkem o právu, o hodnotách a o životě. Top osobnosti kraje. Jedině na tomto rádiu.
1: Rádio Hana. Nejlepší hudební výběr.

0: Posloucháte Hanou a možná přemýšlíte, jak strávíte úplně první říjnový víkend, tak od toho jsme tady, abychom vám s tím taky trochu poradili. V Olomouci máme ode dneška do neděle oblíbený Burger Street Festival na Šantovce. Jsou klasické velikosti burgerů i mini, stačí si vybrat. O víkendu pak slaví olomoučtí baseballisté 50 let od svého založení. Skokani pro nás chystají speciální program. Na Lascích uvidíme třeba zápasy české a německé reprezentace a bude i výstava ikonických amerických automobilů a motorek. No a zdravíme taky do Horky. Napádle nás totiž o tomto víkendu čekají topinkové hody. Takže v kempu Pádlo ten nejlepší topinkový výběr. V sobotu i v neděli. Budeme se těšit.
1: Rádio Hana.
2: S námi víte, kam vyrazit.
1: Váš kraj, vaše rádio. Každé první pondělí v měsíci vám přinášíme novinky z Olomouckého kraje. Navíc z první ruky, rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12., 15. a 18. hodině na tomto rádiu. Už 5. října bude hostem první náměstek hejtmana Vladimír Lichnovský. Nalaďte si nás.
3: Milujete bonsaje a krásu podzimní zahrady? Přijďte od 2. do 4. října na Floria Podzim na výstaviště Kroměříž. Těšte se na stovky bonsají, zahradnickou inspiraci i nákupy pro váš domov a zahradu. Floria Podzim, 2. až 4. října. Více na výstaviště Kroměříž.cz.
4: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet... No tak nic, no.
5: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
6: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o víc než 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
10: Olomouc zažije baseball světové úrovně i velkolepou oslavu 50 let klubu Skokani. V ostré bitvě v rámci German Series změří síly národní týmy Česka a Německa. Špičkový mezinárodní zápas doplní nabitý program pro celou rodinu. Americká auta, skvělé jídlo z food trucků, dětský turnaj, soutěže, kolotoče, divácké show i Bacardi Chill Zona. Předprodej vstupenek sledujte na sociálních sítích Skokanu. Kdy a kde? 3. a 4. října na baseballovém stadionu v Olomouci. Přijďte. Víc info na webu Skokanu Olomouc.
11: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90 nebo tvoje Lidl značka V5 WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
13: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
12: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.

se k tobě, lucerny září, už se zmývá. Z krajiny za zrcadle tvý.

0: Máme chvilku po půl druhé. Olomouc, Kroměříž, Valmez nebo Hranice. Ano, i tady jsme vaše domácí stanice. A mimochodem dneska odpoledne budeme taky spolu hledat ty nejlepší a nejmalebnější vyhlídky v našem regionu. Do pěti minut si rozhodně povíme víc. Teď posíláme Take That.
1: Rádio Haná.
2: Přejeme odpoledne na

0: Věděli jste, že sehnat dneska šikovného tesaře je pro stavební firmy málem zázrak? Dobrých odborníků je málo a trh po nich doslova prahne. To pro tebe znamená jediné – jistou práci a parádní peníze. Střední škola řemesel v Šumperku a střední škola v Přerově na Kouřílkově ulici tě připraví pro reálný život. Žádné teoretizování. Od prvního ročníku tě čeká poctivá praxe, práce s výkresy i reálné zakázky. K tomu navíc získáš finanční podporu z krajského stipendijního programu Olomouckého kraje. Až dokončíš školu, firmy se o tebe poperou, nebo rozjedeš vlastní živnost a budeš pánem svého času. Staň se vyhledávaným profesionálem. Mrkni na školašumperk.cz nebo kouřilkova8.cz a přihlas se. Řemeslo žije a poctivé řemeslo je cool. Pojď studovat obor tesař.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
2: Na našem rádiu začíná další reklamní rozhovor. Bude vás bavit, možná inspirovat a hlavně přidáme další tip na podzimní výlet po našem kraji. V letošních cenách Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu se mimořádně dařilo místu s krásným názvem Kříž srdce. Zvítězilo v kategorii Malebná vyhlídka a navíc se stalo i absolutním vítězem. Co je Kříž srdce? Ptáte se, kde ho najdeme? Na studiové lince nacházíme Ivonu Beníškovou. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: A vy nám dáte odpovědi, kde přesně Kříž srdce leží, čím je to místo zajímavé?
3: Tak, Kříž srdce najdete v přírodě nad Bělským mlýnem a je přístupný volně celý rok. Dostanete se k nám samozřejmě autem, spousta lidí přijede na kole a můžete se k nám dostat i vlakem přímo do zastávky z Děčín. A potom tady z tohohle místa od Bělského mlýna po hlupé turistické značce k další kortenové soše od Honzy dostala, tam máme ještě ohnivého anděla a potom po zelené značce ke Kříži srdce. Já si myslím, že Kříž srdce si oblíbili návštěvníci, protože má obrovskou sílu. Je to opravdu monumentální dílo, je to spojení umění přírody a krásného výhledu a dává tomu takovou zvláštní atmosféru. Lidi se tam přijdou tak jako zastavit, pokochat, rozhlídnout, nadechnout se přírodě.
2: A závěrem pojďme tedy nalákat všechny, kteří ještě na Kříži srdce nebyli, nedaleko Olomouce u Běleckého mlýna. Proč si právě na podzim udělat výlet ke Kříži srdce?
3: Každé roční období má své kouzlo a podzim je tam opravdu nádherný. To opravdu může být skvělým cílem pro vycházku, výlet, anebo například děláme silvestrovský výšlap, takže se tam přispodívat třeba na Silvestra a ukončit tam krásně rok.
2: Kříž srdce nedaleko Běleckého mlýna, vítěz kategorie Malebná vyhlídka a zároveň absolutní vítěz letošních cen Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu. Na výlet nás pozvala paní Ivona Beníšková. Naslyšenou.
3: Naschledanou.
2: Náš vyhlídkový reklamní rozhovor končí a my už vyhlížíme další hity.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Hana.

0: nahne DJ Cyril Stumbling In. Vracíme vaše vzpomínky a přitom vlastně hrajeme i novinky. Nahne nejlepší hudební výběr a nahne teď před 14. hodinou taky s kolegyní Majdou. Zdravím tě, ahoj, ahoj.
1: Já tebe, ahoj.
0: My hrajeme a bavíme a nahne už taky vlastně tančíme. Narážíme na jednu velkou taneční show, která velice brzo vypukne v televizi. Víš, o čem mluvíme?
1: Je to Stardance?
0: Ano, je to Stardance. Začíná se vlastně už příští sobotu, 10. října. A teď jedna záludná otázka. Komu my tady na Hané budeme fandit? Co myslíš, Majdo?
1: No tak já si myslím, že asi jedinému moravskému páru v té soutěži.
0: A to je, ta tanečnice to je podle mě Adriánka.
1: Je to tak, Adriana.
0: Ale co vlastně nás zajímá, je to člověk, který o sobě tvrdí, že vlastně tancem je nepolíben, takže si myslím, že pro něho to bude velká zkouška.
1: No ale
0: to
1: tu hudbu, tu už má v krvi.
0: Je to zpěvák Tomino ze Šumperských Radečků, takže palce držíme a vlastně v pondělí už nás čeká první exkluzivní rozhovor na téma Stardance, tak se budeme těšit. A těšíme se i na víkend, je tak?
1: Je to tak, samozřejmě.
0: A po 14. hodině na Hané. Hit za hitem. Hit za hitem. Bude třeba novinka a Thomas Day. Taky Meky Žbírka. Mám rád těně a bluní. Nebo Alex Warren. Rádio Haná 13.56. Jdeme na zprávy.
2: Bude 14 hodin.
3: Hezké odpoledne.
2: Zprávy Rádia Haná.
4: Je čas na přehled událostí, pojďme na to. Značka zákazu zastavení a termín, kdy platí. Tak v ulicích město Olomouc dává dopředu vědět, kdy bude v dané ulici blokové čištění. V termínu pak musí být místo čištění prázdné, tedy bez aut. Jinak to řeší městská policie Olomouc. Od začátku roku řešili olomoučtí strážníci 657 případů zaparkovaných vozidel v místech vyhrazených pro blokové čištění technických služeb. Jen během tohoto týdne se jednalo o téměř 30 případů. Tak na to pamatujme a v místech nestůjme.
3: Svitavsko aktuálně.
4: Komplikuje se cesta do Čech. Na 3 dny se v říjnu uzavře tunel Hřebeč na silnici 35 mezi Svitavami a Moravskou Třebovou. Kvůli protipožárním testům bude tunel zavřený od 20. do 22. října. Řidiče čeká objížďka přes okolní obce. Babí léto trvá i s příchodem října. Hranice letního dne, tedy aspoň 25 stupňů ve stínu, byla na našem území překonána i včera, tedy třetí den v řadě. Největší teplo bylo v Českých Budějovicích 26 stupňů a 1/10 k tomu. Sport. A jdeme na 7. kolo hokejové extraligy a v akci uvidíme i Hanáky. Olomoučtí hokejoví kohouti se představí na ledě soupeře. Nyní 12. tým tabulky bude hrát dnes od 18 hodin proti 13. libereckým Bílým Tigrům. Výsledek vám přineseme.
0: Počasí. Víme, jak bude, víme, že dneska a také o víkendu nám babí léto dál hraje do karet. Až do neděle nás na Moravě čeká celkem hezký scénář. Sluníčko s trochou mraků a na teploměru příjemných 20 až 23 stupňů. Žádné sychravo, žádný slejvák. Prostě ideální čas vyrazit na procházku. Nicméně stále platí, že taky o víkendu budou rána chladnější, takže vytáhneme náš oblíbený svetr, ale odpoledne už to bude zase na tričko.
2: Olomoucká pekárna Penam peče pro Hanu už 50 let. Ochutnali jste už náš makový a tvarohový závinek Hanka? Příběh pečiva CZ. Doprava.
0: Víme, jak se jezdí tady, víme o policejní hlídce v Olomouci Hodolanech na ulici Jiráskova, taky na obchvatu na dálnici D35, kousek od sjezdu u olomoucké Olympie. Hlídka taky na dálnici D55 na exitu Hulín Východ nebo na D1, na exitu Kroměříž Západ i Kroměříž Východ. A na D1 stále komplikace na exitu Hranice ve směru na Ostravu. Po nehodě tady máme odstavená dvě nákladní auta. Provoz by tady měl být veden jen ve dvou pruzích. Exit 308 Hranice je dočasně uzavřený a odklon tady řídí policie. Tak na cestách opatrně a my už dál jedeme na té správné vlně.
2: Rádio Haná.

0: Od Mirašberky, my máme rádi, že posloucháte Rádio Haná. Možná zrovna koukáte z okna nebo jedete v autě a všímáte si, jak se stromy kolem pomalu barví do žlutá, oranžová, do červená. Proč ale listí mění barvu zrovna do těchto barev? Stromy si před zimou schovávají cenné živiny z listů zpátky do kmene a kořenů a tím pádem mizí zelené barvivo a do popředí se dostanou právě ty žluté a oranžové odstíny, které v listu celé léto spaly. A ta zářivá červená, tu si strom vyrábí až teď na podzim, aby chránil své listy před sluncem a chladem. Dál plujeme na podzimních vlnách Rádia Haná. Už za 20 minut si povíme, o čem se tady u nás na Hané píše. Teď nejlepší hudební výběr, za chvíli třeba Snow Patrol.
1: Helvetia Olomouc. Exkluzivní hodinky, co jinde nenajdete. Longin, Rado, Mont Blanc a prémiové smartwatch Garmin k vyzkoušení na Horním náměstí 1 v Olomouci. Nechybí zlaté šperky ani servis hodinek. Helvetia hodinky CZ.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Podzim patří Flóře. Od 8. do 11. října vás výstaviště Flóra Olomouc zve na Horty Komplex. Objevte expozici Dary naší země, zahradnické trhy a festival dobrého jídla Olima. A v centru Olomouce na vás čekají také 3 rozkvetlé památky. Ovoce, zelenina, květiny, vůně a barvy podzimu, to všechno na jednom místě. Flóra Olomouc, Horty Komplex.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko.
7: V superjackpotu Sportky je 280 milionů korun.
8: Sportka od Olvinu.
9: Hokejová extraliga běží bleskovým tempem a v olomoucké Plech aréně to bude znovu bouřit.
10: Tak to jsme my, vláci Hané, srdce bílo-červené. Přijďte všetci na náš zimák a dneska zase vyhrajem.
9: V Olomouci se představí soupeř Střince tuto neděli od 17 hodin.
10: Bude to bitva a my vás potřebujeme slyšet. Těším se na vás. Petr Gevize, obránce HC Olomouc.
9: Buďme u toho všetci spolu.
1: Rádio Hané.

0: stole. Na Rádiu Haná náma právě páteční odpoledne ve správném rytmu naladila písnička Za sto let. Ta vznikla v roce 2018 ke stému výročí vzniku Československé republiky. No a můžeme v ní slyšet hlasy spousty známých zpěváků a zpěvaček, třeba Tomáše Kluse, Evy Farné, Michala Hrůzy, Marka Ztraceného nebo třeba Miraje Navrátila. Vy už se teď můžete těšit na hlas další, a to naší kolegyně Martiny Kvítko, která ví, o čem se u nás na Hané píše.
1: O čem se píše?
2: Jak jsme zjistili, olomoucká zoo chystá strašidelný podzim, kdy vlastně bude tradiční večer duchů. A jak pokračuje stavba obřího akvária pro žraloky, tak o tom píše Report.cz. Šumperk opět ožívá architekturou. Jubilejní dny architektury nabízí diskuze o budoucnosti města i filmové premiéry. A to až do neděle. Další informace pro nás má šumperskýrej.cz. A jak už všichni víme, Tomáš Polák ze skupiny Opět a Radeček míří do Stardance. Zákulisní drby a emoce všechno uslyšíme exkluzivně na našem rádiu. A podrobnosti najdeme už teď na webu radiohana.cz. Rozhodně poslouchejte dál, s námi máte přehled o tom, čím aktuálně žije náš region.
3: Víme, o čem se píše.
1: Rádio Haná.
3: Rádio Haná.
4: Nejlepší hudební výběr.

0: před 15. hodinou nám na rádiu Hana dospívala kapela Cranberry s písničku Dreams. Jestli vás tahle pecka nadchla, pak si rozhodně užijete i další nejlepší hudební výběr, který pro vás chystáme.
1: Hit za hitem.
2: Hit za hitem.
0: Na

0: To je playlist, který nám z dnešního pátečního dne udělá jeden velký taneční parket. Než se do toho ale pustíme, máme tady zprávy. Aktuální čas je 14 hodin a 54 minut.
1: Bude 15 hodin.
2: Hezké odpoledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Připravili jsme pro vás další aktuality. Olomouc prosperuje. V letošním indexu prosperity, který sestavuje portál Evropa v datech, se hanácká metropole dostala mezi 5 nejlepších měst v Česku a obsadila 4. místo. Žebříček vzniká na základě posouzení 49 hodnotících kritérií. A pro doplnění, na prvním místě je Turnov, druhé jsou Luhačovice a třetí Žamberk.
2: Olomouc aktuálně.
3: Baseballová reprezentace v Olomouci. Areál na Lascích bude tento víkend hostit prestižní mezinárodní baseballovou sérii German Series 2026. Na akci uvidíme zápasy reprezentací Česka a Německa a bude tu i doprovodný program. Prestižní baseballová utkání Česka s Německem začnou v sobotu od 13 hodin a v neděli od 11 hodin. Bude to zároveň oslava 50 let olomouckého baseballu, kterou na olomouckých Lascích doprovodí velký rodinný festival.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Nová cesta z náměstí Míru ve Svitavách. Řidiči mohou nyní opustit náměstí ulicí Soudní směrem k ulici Milady Horákové. Tento nový průjezd je povolen pouze v jednom směru. Část ulice totiž zůstala jednosměrnou, píše o tom Deník.
1: Sport.
3: Skvělý start do nové sezóny NHL má za sebou český hokejový brankář Karel Vejmelka, který hned ve svém prvním zápase vychytal čisté konto. K jasné výhře Utahu nad Chicagem 6-0 přispěl 15 úspěšnými zákroky.
1: Počasí.
0: Víme, jak bude, a to i o víkendu. Sobota bude slunečná, očekáváme teploty mezi 20 až 24 stupni. Neděle pak přinese podobný scénář. To znamená, že se můžeme dostat i na 8 stupňů nad průměrnou teplotou pro měsíc říjen. Stejně jako celý tento týden, i o víkendu se toho, že na výletě zmokneme, bát nemusíme. Pršet by nám nemělo ani na začátku nadcházejícího týdne.
4: Udělejte něco pro své zdraví. 14. října vás v nemocnici Agel Přerov čekají bezplatná vyšetření zaměřená na prevenci cévní mozkové příhody.
1: Doprava.
0: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci jezdíme bez nehod. To už ale neplatí na D1 na trase Přerov-Ostrava na exitu Hranice. Kvůli nehodě nákladního auta je tady exit uzavřen, provoz je veden ve dvou jízdních pruzích. Dopravu na místě koriguje policie. Počítáme tady se zdržením přibližně na 20 minut. Bouračka dvou osobáků komplikuje dopravu taky v Lošticích v ulici Olomoucká. Jezdí se tu kyvadlově jedním jízdním pruhem. Vyšetřování teď probíhá taky v Přerově v ulici Nádražní. I tady je kyvadlový provoz. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
5: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
1: Lepší hudební výběr.

0: Rádio Hana.
1: Nejlepší hudební výběr.
2: Ahoj, tady je Honza Vašíř. Už ve středu pořádáme v olomouckém Arxu koncert Hana Elan Revival, takže určitě přijďte a poprosil bych zahrát nějakou pěknou pecku od Lánu. Děkuju, Honza Vašíř.

0: odpoledne je s vámi Rádio Hana. Taky to máte tak, že v pátek po práci sednete do auta, otočíte kolečkem hlasitosti doprava a užíváte si pořádnou muziku? Není to náhoda, mozek přesně ví, co dělá. Podle odborníků totiž poslech oblíbené a energické hudby spouští v mozku okamžitou dopaminovou vlnu. No a dopamin, to je hormon radosti a odměny, který nám pomáhá bleskově odbourat nahromaděný stres z celého týdne. Hlasitější písničky v autě nás tak za pár minut přiladí z pracovního schodu do víkendové pohody. Užijte si dnešní cestu domů naplno, o ten nejlepší páteční playlist se vám staráme my na Rádiu Hana. Za 20 minut pro vás máme taky tipy, kam o víkendu vyrazit.
1: Hity a vzpomínky z jednoho roku. To je Procházka pamětí.
2: Každé všední dopoledne po deváté.
1: Jedině na Rádiu Hana.
2: Krytina ruky. Finská kvalita bez kompromisů. Firma Sefran Schumperk. Kompletní sortiment finských střešních krytin ruky. www.sefran.cz.
3: Rádio Hana. Jsme nejposlouchanější regionální rádio v Olomouckém kraji. Děkujeme.
4: Rádio Hana.
3: Vaše věrné rádio.
2: Slyšíš to syčení grilu? Cítíš tu vůni? Do Olomouce přijíždí Burger Street Festival. Od pátku do neděle u Šantovky ochutnáš ten nejlepší street food z celého Česka. Novinka letoška? Miniburgery pro objevitele. Tři malé chutě místo jednoho velkého. Klidně i ten velký k tomu. Burger Street Festival u Šantovky Olomouc.
5: Vlhkost ve zdivu, tesařík nebo houba v trámech, Elner Sanace. Už 22 let odborně řešíme sanaci vlhkosti a ochranu dřevěných konstrukcí. Nehledejte nejlevnější, hledejte nejlepší. Elner Sanace, poctivé řešení pro váš dům. Elner Sanace, jistota zhané. Více na elnersanace.cz.
6: Hledáte dárek, který opravdu potěší? Darujte poctivé delikatesy Via Delicia pro blízké přátelé i obchodní partnery. Více na viadelicia.cz.
7: Milujete bonsaje a krásu podzimní zahrady? Přijďte od 2. do 4. října na Floria Podzim na výstaviště Kroměříž. Těšte se na stovky bonsají, zahradnickou inspiraci i nákupy pro váš domov a zahradu. Floria Podzim, 2. až 4. října. Více na výstaviště Kroměříž.cz.
8: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
9: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Ve čtvrtek 15. října startuje velký den v prodejně Ardon Přerov. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Čtvrtek 15. října prodejna Ardon Přerov naproti Oby. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o víc než 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Ať je fešák
15: a má krásný oči.
14: Ať je vtipnej.
15: A chytrej.
14: A zajištěnej.
15: A hlavně, ať není ženatej.
14: Holky, nechceme toho trochu moc?
16: Tak jsem tady. Ahoj všem.
17: Divadlo Tramtárie uvádí Čarodějky z Lipníku.
14: Komedii o tom, co si ženy přejí a co se stane, když se jim přání splní. Premiéra 4. října.
18: TV Morava. Televize Olomouckého kraje. TV Morava. Regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava. Vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz

0: Podívejte se kolem sebe. Svět je plný plastu, obrazovek a věcí na jedno použití. Ale co má v životě opravdu trvalou hodnotu? Poctivé dřevo a ruka, která z něj dokáže vytvořit domov. Obor tesař není jen o práci. Je to umění, vůně živého materiálu a hrdost, když vidíte krov nebo dřevo stavbu, co přetrvá generace. Zatímco se technologie mění každou vteřinu, tesařina zůstává řemeslem, které má obrovský respekt a cenu. Olomoucký kraj navíc tento obor podporuje krajskými stipendii, takže si na svou budoucnost vyděláváš už během studia. Chceš dělat práci, která má viditelný smysl, je skvěle placená a poctivá? Podpoř svůj talent, tvoř z přírodního materiálu a postav se na vlastní nohy. Řemeslo žije a poctivá práce má budoucnost. Pojď studovat obor tesař.
1: Rádio Haná.
2: Kam vyrazit?
3: Na našem Rádiu Haná vám dobře hrajeme, ale taky vám přinášíme důležité informace. Máme pro vás několik tipů, kam vyrazit. Dnes proběhne v Olomouci inspirativní beseda o životě. V kině Metropol bude Bára Englišová. Těšíme se na vás už od 17:30 večer v olomouckém Metropolu. V neděli zajdeme v Olomouci na hokej. Mora hraje od 17 hodin s Třincem. O víkendu to bude žít taky na hradě Sovinci. Budou tady duchové a dušičky. Netradiční kostymované prohlídky plné tajemství, záhad, strašidelných pověstí i humoru. A už zítra se nám taky koná podzimní týnecký bazárek. K sehnání bude oblečení pro děti i dospěláky. Zítra už od 8 hodin ráno ve Velkém Týnci ve Společenském domě. Tak co? Co jste si u nás vybrali vy?
2: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí.
1: Rádio Haná.
2: Jsme partneři nejlepších akcí v regionu. akce@radiohana.cz.
4: Tisk, online a rádia. Získejte maximum pro svou propagaci. Tipy, kam vyrazit, vám přináší akce Zábava, tištěný měsíčník pro Olomouc. Nové číslo je právě venku. Pro vaši akci nebo inzerci nás kontaktujte redakce@akcezabava.cz.
5: Tady je Rádio Haná.

0: Na rádiu Haná se nám kapela Krištof prospívala až k pár minutám před 16. hodinou a jako před celou hodinou i tentokrát pro vás máme připravenou malou ochutnávku toho, na co se můžeme těšit v našem vysílání dál.
1: Hit za hitem.
0: Přijde kapela Jelen a jejich tančení.

0: vyspat si budeme moci třeba i s Avou Max. Teď už vám posíláme zprávy, počasí, dopravu. Aktuální čas je 15 hodin a 54 minut.
1: Bude 16 hodin.
2: Hezké odpoledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Děkujeme, že jste si nás naladili. Máme tu pro vás další informace. Nedožité devadesátiny bývalého prezidenta Václava Havla uctí příští týden Moravská filharmonie Olomouc. Koncert s podtitulem Život v pravdě zazní 8. října v Olomoucké Redutě. Uslyšíme na něm díla Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka nebo George Gershwina, kteří byli Václavu Havlovi blízcí. Mimochodem, lidé v České republice vnímají bývalého prezidenta Václava Havla čím dál lépe. Podle aktuálního průzkumu agentury STEM ho nyní pozitivně hodnotí v průměru 76 lidí ze 100. Je to o 5% více než v roce 2002. Ať mají lidé v Kroměříži kde tvořit, město plánuje vybudovat v Pilařově ulici nové kreativní centrum Garáž pro mladé lidi a studenty. Město má hotovou studii, která tu počítá s kavárnou, coworkem i klubovnou. Dejte si velký pozor na to, jak zapojujete vozík za auto. Ve čtvrtek se o tom nepříjemně přesvědčil řidič v Petrově nad Desnou na Šumpersku, kterému se za jízdy utrhl špatně zapojený přívěs i s naloženým vozem. Nekontrolovatelný kolos nejprve srazil dopravní značku a svou divokou jízdu ukončil až v místním rybníce. Sport. Úspěch prostějovských fotbalistů přinesl dnešní přátelák prvoligového Zlína a druholigového Prostějova ve Spytihněvi. Prostějovští s celkem z nejvyšší soutěže drželi krok a dokázali se nakonec lépe střelecky prosadit a vyhráli 2-1.
1: Počasí.
0: Víme, jak bude, počasí nám dál ovládá babí léto. Během jediného dne si tak připomínáme dvě různá roční období. Ráno máme podzimní chladno, odpoledne se nám rtuť teploměru šplhá na letních 20 stupňů. Za tenhle obrovský rozdíl může jasná obloha, slabý vítr, suchý vzduch a taky výrazné noční vyzařování tepla z povrchu země. Nesmíme proto podcenit oblečení. Ráno raději v mikině, odpoledne už to opět bude na tričko.
4: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Ochutnali jste už náš chalupářský bochník. Poctivý chléb s krupavou kůrkou z vůní domova. Příběh pečiva CZ.
1: Doprava.
0: Víme, jak se jezdí tady. Na odstavené auto si dáme pozor v Olomouci na nájezdu na D55 u Kauflandu. Připomínáme vážnou nehodu nákladního auta na D1 na trase Přerov-Ostrava na exitu Hranice. Exit je uzavřený, provoz na dálnici probíhá pouze ve dvou pruzích. Vyšetřování havárie nákladňáků probíhá taky v Prostějově v ulici Volkrova na křižovatce s Brněnskou. Dopravu tady řídí policie. A nehodu nám pak hlásíte taky v Bruntále v ulici Ruská. K bouračce dvou aut došlo taky v Kořičanech v ulici Masarykova. Tak jděte opatrně a dál s naším rádiem.
1: Rádio Hana.

0: Top osobnosti kraje. Hostem u mikrofonu je Martin Škurek a my se ptáme, kdybyste měl vybrat jednu životní zásadu, vnitřní kotvu nebo hodnotu, na které nikdy neslevíte a která vás provází v těžkých i radostných chvílích, jaká by to byla?
1: Já to mám obecně tak, že pokud dělám cokoliv, tak se za sebe vnitřně nesmím stydět. Vždycky se musím podívat do toho zrcadla a říct si, udělal si ty nejlepší věci, které si udělat mohl. Udělal si, co si udělat mohl a nemusí se za sebe stydět. A to znamená, jak říkal kdysi Gogol, nestížuj se na zrcadlo, pokud máš křivá ústa. To je přesně to, čím já se řídím. Takže doopravdy ze sebe vydat to nejlepší a co největší a nejintenzivnější výkon. Takhle bych to asi definoval.
0: Říká Martin Škurek. Děkujeme. Tohle je Rádio Hana.

0: Posloucháte Rádio Hana. Všimli jste si někdy, že většina nových písniček a alb vychází právě v pátek? No nebývalo to tak vždycky, ještě před pár lety vydávali Američané v úterý, Britové v pondělí a Japonsko ve středu. Až v roce 2015 se hudební svět dohodl na jednom velkém globálním dni vydávání. A tím byl pátek. Důvod byl jasný, stopnout pirátství, aby se hudba ze zemí, kde už vyšla, nelegálně nešířila do zbytku světa, kde ještě oficiálně nebyla. Dnes tak každý pátek spatří světlo světa na 120 000 nových skladeb a my z nich pro vás vybíráme ty největší pecky. Na Rádiu Hana vám hrajeme nejlepší hudební výběr, za chvíli třeba Ava Max nebo Build to Power.
1: Ti kyberšmejdi zas***ni nikdy nespí, ale pan Prokoukl taky ne. Když si nejsi jistý, klikni na panprokoukl.cz. Pomůže, poradí, kyberšmejda odhalí. Ve dne v noci. Panprokoukl.cz. Bezpečný je zdarma, pro tebe, prostě pro všechny. Tvůj štít proti kyberpodvodům, panprokoukl.cz. Olomoucký kraj a policie dávají stránce panprokoukl.cz 12 bodů z 10.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
3: Karel Roden v dojemném příběhu plného vnitřní síly, nadnášejícího humoru, ale i smutku a otázek o existenci. To je hra Kapitán Skvělouš, už 4. října v kině Metropol Olomouc. Stane se hrdina dobrým otcem a zachrání své manželství? Přijďte to zjistit. Kapitán Skvělouš v podání Karla Rodena 4. října, kino Metropol Olomouc.
4: Zdravíčko, sousede. Založíte mě. Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanželit. No tak nic, no.
5: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
6: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
7: Olomouc zažije baseball světové úrovně i velkolepou oslavu 50 let klubu Skokani. V ostré bitvě v rámci German Series změří síly národní týmy Česka a Německa. Špičkový mezinárodní zápas doplní nabitý program pro celou rodinu. Americká auta, skvělé jídlo z food trucků, dětský turnaj, soutěže, kolotoče, divácké show i Bacardi Chill Zona. Předprodej vstupenek sledujte na sociálních sítích Skokanu. Kdy a kde? 3. a 4. října na baseballovém stadionu v Olomouci. Přijďte. Víc info na webu Skokanu Olomouc.
8: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
9: Hokejová extraliga běží bleskovým tempem a v olomoucké Plech aréně to bude znovu bouřit.
10: Tak to jsme my, vláci Hané, srdce bílo-červené. Přijďte všetci na náš zimák a dneska zase vyhrajem.
9: V Olomouci se představí soupeř Střince tuto neděli od 17 hodin.
10: Bude to bitva a my vás potřebujeme slyšet. Těším se na vás. Petr Gevize, obránce HC Olomouc.
9: Buďme u toho všetci spolu.
11: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
12: Posloucháte Rádio Hana.

0: Kamufláž na Rádiu Hanan, na Rádiu Hanan, ve kterém nám záleží na vaší bezpečnosti. Začíná se brzy šeřit a to kromě krátkých dní znamená taky, že už budeme chodit a jezdit domů většinou za tmy. Na co bychom určitě neměli zapomenout, to nám poví kolega Lukáš. No a za 20 minut už se s vámi těšíme taky naše zprávy.
1: Rádio Hanan, životní styl.
2: Naše malé děti si rádi hrají hru na neviditelné. Takhle si zakryjí oči a radostně křičí: já tady nejsem, ty mě nevidíš, nevidíš. Doma klidně neviditelní buďme, to je v pohodě, ale na podzimních cestách a chodnicích vidět být musíme. Brzy se stmívá, ráno je tma a v dešti nebo v mlze může řidič zahlédnout chodce v tmavém oblečení až na posledních 18 metrů. Pro představu, takové auto jedoucí 50 ujede za jedinou sekundu skoro 14 metrů a řidiči tak na reakci moc času nezbývá. Co s tím? Pomohou reflexní prvky. Ty mohou být ve světle světlometů viditelné až na 200 metrů. Pomůže třeba pásek na zápěstí nebo na kotníku, reflexní prvky na botách, na bundě nebo dětské aktovce. Takové reflexní pásky, přátelé, stojí jenom pár korun, leckde je dokonce dávají zdarma při nějakých promo akcích a hlavně reflexní pásky nám dávají důležitou superschopnost. Být na podzimních cestách včas vidět a bezpečně se vrátit domů.
1: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I v pátek odpoledne.
3: Rádio Hana.
1: Přejeme odpoledne.

0: Rádio Hana.
1: Nejlepší hudební výběr.
2: Čau, tady je Mikael, tohle je moje novinka Spolu a já děkuju Rádiu Hana, že podporuje moji muziku. Mějte se krásně a nezapomeňte být spolu.

0: Cher a její písnička z roku 95 s názvem One by One, tedy jedna za druhou. To vlastně docela vystihuje vysílání Rádia Hana. Na Rádiu Hana vám posíláme jeden hit za druhým, One by One. Servírujeme vám nejlepší hudební výběr a budeme v tom pokračovat i po 17. hodině.
1: Hit za hitem.
2: Hit za hitem.
0: Hodinku nám otevře Lucie Bílá, která miluje...

0: z osmdesátek si vytáhneme Pet Shop Boys. Tohle a mnohem více pro vás máme hned po zprávách, které k vám letí už teď. S námi je totiž máte dříve než ostatní. Je 16 hodin a 54 minut.
1: Bude 17 hodin.
2: Hezké odpoledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Je čas na přehled událostí, pojďme na to. Značka zákazu zastavení a termín, kdy platí. Tak v ulicích město Olomouc dává dopředu vědět, kdy bude v dané ulici blokové čištění. V termínu pak musí být místo čištění prázdné, tedy bez aut. Jinak to řeší městská policie Olomouc. Od začátku roku řešili olomoučtí strážníci 657 případů zaparkovaných vozidel v místech vyhrazených pro blokové čištění technických služeb. Jen během tohoto týdne se jednalo o téměř 30 případů. Tak na to pamatujme a v místech nestůjme. U hranic na Přerovsku zasahovali hasiči u vážné nehody na přivaděči k dálnici D1. Kamion se tam srazil s autem převážejícím dřevo a jeden z řidičů zůstal zaklíněný v kabině. Pokud tudy projíždíte, dávejte na sebe velký pozor a počítejte se zdržením. Omezení by měla trvat až do 8 hodiny večer. Babí léto trvá i s příchodem října. Hranice letního dne, tedy aspoň 25 stupňů ve stínu, byla na našem území překonána i včera, tedy třetí den v řadě. Největší teplo bylo v Českých Budějovicích 26 stupňů a 1/10 k tomu. Sport. A jdeme na 7. kolo hokejové extraligy a v akci uvidíme i Hanáky. Olomoučtí hokejoví kohouti se představí na ledě soupeře. Nyní 12. tým tabulky bude hrát dnes od 18 hodin proti 13. libereckým Bílým Tigrům. Výsledek vám přineseme.
1: Počasí.
0: Víme, jak bude. Slunce nám dneska zapadne v 18 hodin a 28 minut. Po setmění nás čeká polojasná, ale chladná noc. Teploty nám mohou spadnout až ke 4 stupňům. V údolích dokonce ke 2. Přijít mohou i přízemní mrazíky. Sobotní den nás ale zase ohřeje, teploty se vyšplhají až ke 24 stupňům. Těšit se můžeme i na slunečnou oblohu. Pokud plánujeme výlet do hor, tam počítáme se 14 až 18 stupni.
4: Praktický lékař pro děti s výhodami nemocniční péče? Nemocnice Agel Šternberg přijímá nové pacienty. Individuální péče a návazná vyšetření na jednom místě.
1: Doprava.
0: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci jezdíme bez komplikací, jen na okruhu Olomouce na D35 si dáme pozor na policejní hlídky, a to mezi exity Slavonín a Nemilany. Pomáhají a chrání taky na D1 před exitem Přerov ve směru od Lipníku, pokuta nám hrozí taky na D55 na exitu Hulín. Opatrní budeme taky v Poličce na Svitavsku v ulici Střítežská. Srazila se tu dvě osobní auta. Bůračka se teď dořešuje. To bylo naše dopravní info. Další nejpozději za hodinku.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
5: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
1: Lepší hudební výběr.

0: na rádiu Hná vám rádi přinášíme dobré zprávy. Jednu takovou tady pro vás teď máme. Vyšel nový index prosperity, který každoročně srovnává kvalitu života a prostředí ve všech městech u nás. A Olomouc v něm vybojovala parádní čtvrté místo v celé republice. Předběhla dokonce i Prahu, která skončila až devátá. Odborníci u nás oceňují hlavně spoustu zeleně, dostupnost služeb a dostatek práce. Na oslavu si zahrajeme další várku nejlepšího hudebního výběru, za chvíli třeba Činasky nebo Ed Sheeran. No a další zprávy z regionu pro vás máme, jako vždy, před celou hodinou.
1: Váš kraj, vaše rádio. Každé první pondělí v měsíci vám přinášíme novinky z Olomouckého kraje. Navíc z první ruky, rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12., 15. a 18. hodině na tomto rádiu. Už 5. října bude hostem první náměstek hejtmana Vladimír Lichnovský. Nalaďte si nás. Rádio Hana. Jsme nejposlouchanější regionální rádio v Olomouckém kraji. Děkujeme. Rádio Hana. Vaše věrné rádio.
2: Helvetia Olomouc. Exkluzivní hodinky, co jinde nenajdete. Longines, Rado, Mont Blanc a prémiové smartwatch Garmin k vyzkoušení na Horním náměstí 1 v Olomouci. Nechybí zlaté šperky ani servis hodinek. Helvetia hodinky CZ.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Nilotujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na ticketlife.cz.
4: Slyšíš to syčení grilu? Cítíš tu vůni? Do Olomouce přijíždí Burger Street Festival. Od pátku do neděle u Šantovky ochutnáš ten nejlepší street food z celého Česka. Novinka letoška? Mini burgery pro objevitele. Tři malé chutě místo jednoho velkého. Klidně i ten velký k tomu. Burger Street Festival u Šantovky Olomouc.
5: KFC ti zase nabízí víc.
6: MacBooky Neo,
5: iPhone 17,
6: laserové projektory,
5: sluchátka Apple Beats
6: a stovky dalších cen.
5: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
6: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
5: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
7: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
8: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
9: Náš výkup je teď totální hardcore.
10: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko.
14: V superjackpotu Sportky je 280 milionů korun.
13: Sportka od Olvinu.
15: Tady je Rádio Hana.

0: Ladíte Rádio Haná, je tady říjen a to znamená, že na obloze začne být pěkně vidět Saturn. Právě podzim je nejlepší čas pro pozorování této planety. Saturn je totiž přesně na opačné straně oblohy, než je Slunce. Je možné ho spatřit i pouhým okem, ale s dalekohledem je to samozřejmě lepší. Ostatně by to taky bylo vlastně docela stylové, protože zrovna dneska slavíme výročí patentování dalekohledu. Patentoval si ho holandský optik jménem Hans Lippershey, a to v roce 1608. Čím dalším je dnešní den zajímavý, to nám poví kolega Lukáš v našem kalendáriu. Za 20 minut se těšíme taky na naše zprávy počasí a dopravu.
1: Rádio Haná, kalendárium.
2: Je pátek 2. října a dnešní kalendárium zahájí náš speciální orchestr.

0: Je světový den hospodářských zvířat. Zdravíme všechny krávy, ovce, kozy, prasátka a tak dále a hlavně ty, kteří se o ně den co den starají. Půlkulatých 75 let a slaví zpěvák Sting, o 3 roky starší je český herec Petr Štěpánek a právě dnes roku 1870 se Řím stává hlavním městem sjednocené Itálie. A svátek slaví každý Oliver a každá Olivie. Tak jsme si s našimi textaři řekli, že jejich dnešní sváteční hymna musí mít pořádnou středomořskou příchuť a chutnat po olivách. A víte, co takový olivovník od pradávna symbolizuje?
1: Olivovník je symbolem míru.
2: Takže Olivie a Oliver se dneska nehádají.
1: A když jo,

0: Oliverové a Olivie.
1: Tohle je vaše sváteční hymna s příchutí oliv.
0: Pochutnali jste si.
2: Rádio Haná, kalendárium.
3: Rádio Haná.
2: Nejlepší hudební výběr.

0: před 6 hodinou si užíváme první říjnový pátek. Tomu nám tady hraje Ale Farben s písničkou Baby Goodbye. S Rádiem Haná si prostě užíváme dnešní podvečer a na podobné vlně poplujeme i po 18. hodině. Připravený je další nejlepší hudební výběr.
1: Hit za hitem.
2: Hit za hitem.
0: Třeba tento song od Miraš Berky.
3: Vím, že máš správný liek, konec pilu.
0: Máme babí léto, tak si dáme i to.

0: 80. si vytáhneme třeba Michaela Jacksona. Tak si tenhle parádní playlist nenechte ujít. Náš hit za hitem startuje hned po zprávách, počasí a dopravě. Ty vám pouštíme teď dříve než ostatní 17 hodin a 55 minut.
1: Bude 18 hodin.
2: Hezký podvečer.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: A je tu vaše pravidelná porce zpráv, pojďme na to. Konec šedých kontejnerů v Litovli, jak píše report CZ, město zavádí společný sběr vybraných druhů odpadu. Pojme je žlutá popelnice, nově od října do ní můžeme v Litovli hodit plasty, i nápojové kartony a kovové obaly.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Jednání o novém bazénu v Prostějově. Radnice v pondělí projedná výběrko na stavbu krytého bazénu za 750 milionů korun. Návrh na 25-metrový bazén řeší současná koalice naposledy před komunálními volbami. Připomeneme, že o podobě bazénu rozhodovalo na jaře referendum. Jeho podněcovatelé prosazovali 50-metrovou délku, kvůli nízké účasti však bylo hlasování neplatné a vedení města tak pokračuje s 25.
2: Přerov aktuálně.
3: Třídění odpadu podporuje Přerov. Město nabídne obyvatelům zdarma košíky a sáčky na bioodpad. Přerované si mohou vyzvednout jeden větratelný košík a dvě role sáčků do vyčerpání zásob. A kde a kdy?
4: Výdej bude probíhat od pondělí 5. října v zákaznickém centru technických služeb města Přerova, Palackého ulici číslo 1. Vytratelné košíky jsou určeny pro ukládání kuchyňského bioodpadu, například slupek a dalších zbytků ovoce a zeleniny. Kompostovatelný sáček se po naplnění vyhodí i s obsahem do hnědé nádoby na bioodpad.
3: Říká mluvčí Přerova Lenka Chalupová. Přesun sportovišť v Hanušovicích na Šumpersku. Město přesune do nových lokalit fotbalové hřiště i tenisové kurty, které zasáhla před 2 lety povodeň. Stěhování ze záplavové zóny vyjde až na 100 milionů korun a skončit má do roku 2030.
1: Sport.
3: Fotbalisté olomoucké Sigmy si reprezentační přestávku zpestřili úspěšným přípravným duelem proti slovenské Žilině. Na domácím Andrově stadionu ji porazili jednoznačně 4-0. O góly se postarali Janošek, Berán, Dembe a z penalty přesně mířil také Soldo.
1: Počasí.
0: Víme, jak bude. Sobota slibuje jasnou oblohu, nejvyšší teploty se nám vyšplhají až k 24 stupňům. Podobné počasí pak čekáme taky v neděli, to se nám ale odpoledne mohou začít na obloze trochu honit mraky. Pršet by ale celý víkend nemělo. Prostě je před námi víkend, který si vyloženě říká o nějaký ten výlet. Pokud na něj vyrazíme, raději se namažeme opalovacím krémem. UV index bude totiž během víkendu na 3., tedy středním stupni.
1: Doprava.
0: Víme, jak se jezdí tady. Na odstavené auto si dáme pozor na výjezdu z Olomouce ve směru na Velkou Bystřici. Kousek za Kruháčem, kde se střetávají ulice Lipenská a Hamerská. Havárii motorky vyšetřuje policie na trase Fryšták Horní Lapač, kus za Žabárnou. Na silnici je překážka, projíždíme proto s opatrností. Policijní hlídky nám hlásíte na D55 na exitu Hulín Východ a na D1 na exitu Kroměříž Východ. Za celý náš rádiový tým vám přejeme pohodovou cestu.
1: Rádio Hana.

0: barví do žluta a červena. Proč ale listí mění barvu zrovna takhle? Stromy si před zimou schovávají cenné živiny z listů zpátky do kmene a kořenů. Tím pádem zmizí zelené barvivo a do popředí se dostanou žluté a oranžové odstíny, které v listu celé léto spaly. A ta zářivá červená, tu si tam strom vyrábí až teď na podzim, aby se chránil před sluncem a chladem. Dál plujeme na podzimních vlnách Rádia Hana, už za 20 minut si k nám pozveme našeho hosta.
1: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Ve čtvrtek 15. října startuje velký den v prodejně Ardon Přerov. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Čtvrtek 15. října prodejna Ardon Přerov naproti Oby. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
2: Hledáte dárek, který opravdu potěší? Darujte poctivé delikatesy Via Delicia pro blízké přátelé i obchodní partnery. Více na viadelicia.cz.
3: Vlhkost ve zdivu, tesařík nebo houba v trámech, Elner Sanace. Už 22 let odborně řešíme sanaci vlhkosti a ochranu dřevěných konstrukcí. Nehledejte nejlevnější, hledejte nejlepší. Elner Sanace, poctivé řešení pro váš dům. Elner Sanace, jistota zhané. Více na elnersanace.cz.
4: Ať je fešák.
5: A má krásný oči.
6: Ať je vtipnej.
5: A chytrej.
7: A zajištěnej.
6: A hlavně, ať není ženatej.
4: Holky, nechceme toho trochu moc?
8: Tak jsem tady. Ahoj všem.
6: Divadlo Tramtárie uvádí Čarodějky z Lipníku.
4: Komedii o tom, co si ženy přejí a co se stane, když se jim přání splní. Premiéra 4. října.
9: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
10: Hokejová extraliga běží bleskovým tempem a v olomoucké Plech aréně to bude znovu bouřit.
11: Tak to jsme my, vláci Hané, srdce bílo-červené. Přijďte všetci na náš zimák a dneska zase vyhrajem.
10: V Olomouci se představí soupeř Střince tuto neděli od 17 hodin.
11: Bude to bitva a my vás potřebujeme slyšet. Těším se na vás. Petr Gevize, obránce HC Olomouc.
10: Buďme u toho všetci spolu.
12: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 69,90. A slunečnicový olej Majola, litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
13: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
14: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
13: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.

0: páteční večer trávíte s Rádiem Haná. Pokud pořád nemáte jasno, kam byste chtěli na víkend vyrazit na výlet, máme pro vás skvělou inspiraci. Kolega Lukáš si k nám do studia pozve hosta, který letos zazářil jako absolutní vítěz cen Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu. Přejeme vám pohodový poslech.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
2: Na našem rádiu začíná další reklamní rozhovor. Bude vás bavit, možná inspirovat a hlavně přidáme další tip na podzimní výlet po našem kraji. V letošních cenách Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu se mimořádně dařilo místu s krásným názvem Kříž srdce. Zvítězilo v kategorii malebná vyhlídka a navíc se stalo i absolutním vítězem. Co je Kříž srdce? Ptáte se, kde ho najdeme? Na studiové lince nacházíme Ivonu Beníškovou. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: A vy nám dáte odpovědi, kde přesně Kříž srdce leží? Čím je to místo zajímavé?
3: Tak, Kříž srdce najdete v přírodě nad Bělským mlýnem a je přístupný volně celý rok. Dostanete se k nám samozřejmě autem, spousta lidí přijede na kole a můžete se k nám dostat i vlakem přímo do zastávky z Děčín. A potom tady z tohohle místa od Bělského mlýna po hlupé turistické značce po další kortenové soše od Honzy dostala, tam máme ještě ohnivého anděla a potom po zelené značce ke Kříži srdce. Já si myslím, že Kříž srdce si oblíbili návštěvníci, protože má obrovskou sílu. Je to opravdu monumentální dílo, je to spojení umění přírody a krásného výhledu a dává tomu takovou zvláštní atmosféru. Lidi se tam přijdou tak jako zastavit, pokochat, rozhlídnout, nadechnout se přírodě.
2: A závěrem pojďme tedy nalákat všechny, kteří ještě na Kříži srdce nebyli, nedaleko Olomouce u Běleckého mlýna. Proč si právě na podzim udělat výlet ke Kříži srdce?
3: Každé roční období má své kouzlo a podzim je tam opravdu nádherný. To opravdu může být skvělým cílem pro vycházku, výlet, anebo například děláme silvestrovský výšlap, takže se tam přispodívat třeba na Silvestra a ukončit tam krásně rok.
2: Kříž srdce nedaleko Běleckého mlýna, vítěz kategorie malebná vyhlídka a zároveň absolutní vítěz letošních cen Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu. Na výlet nás pozvala paní Ivona Beníšková. Naslyšenou.
3: Naschledanou.
2: Náš vyhlídkový reklamní rozhovor končí a my už vyhlížíme další hity.
1: Rádio Haná. Did I ever tell you how you live in me?

0: Rádio Haná.
1: Ani po 19. hodině nepolevíme a nabídneme další super hity v nejlepším hudebním výběru. Přejeme klidný poslech vaší věrné Hané a víme, jak bude zítra.
0: Rádio Haná. Počasí.
2: Víme, jak bude v sobotu na Olomoucku i jinde v regionu. Těšíme se na prosluněný víkendový den. Rtuť teploměru se nám může vyšplhat k 20 až k 24 stupňům. Foukat nám bude jen slabý větřík. Biozátěž bude na jedničce, tedy na nejlepším stupni. Dýchat by se nám tedy mělo krásně. Podobný scénář pak očekáváme taky v neděli. Prostě počasí, které nás během víkendu vyloženě láká na nějaký ten výlet nebo procházku.

0: je Rádio Haná. Taky to tak máte, že když v pátek sednete do auta nebo dorazíte domů, otočíte kolečkem hlasitosti doprava a pustíte si muziku naplno? Není to náhoda, mozek přesně ví, co dělá. Podle odborníků totiž poslech oblíbené a energické hudby spouští okamžitou dopaminovou vlnu. A právě dopamin je hormon radosti, který pomáhá bleskově odbourat nahromaděný stres z celého týdne. Hlasitá písnička nás tak za pár minut spolehlivě přeladí z pracovního schonu do čisté víkendové pohody. Užijte si páteční večer naplno, o ten nejlepší playlist se staráme my na Rádio Haná. A za 20 minut pro vás máme přehled, o čem se píše.
1: Hity a vzpomínky z jednoho roku. To je Procházka pamětí.
2: Každé všední dopoledne po deváté.
1: Jedině na Rádio Haná.
3: Krytina Finera, finská kvalita, nadčasový vzhled, nové barvy, 40 let záruky, www.sefran.cz, okamžitá dostupnost materiálu, www.sefran.cz.
4: Váš kraj, vaše rádio. Každé první pondělí v měsíci vám přinášíme novinky z Olomouckého kraje. Navíc z první ruky, rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12., 15. a 18. hodině na tomto rádiu. Už 5. října bude hostem první náměstek hejtmana Vladimír Lichnovský. Nalaďte si nás.
5: Rádio Haná. Jsme nejposlouchanější regionální rádio v Olomouckém kraji. Děkujeme.
6: Rádio Haná.
5: Vaše věrné rádio.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Hokejová extraliga běží bleskovým tempem a v olomoucké Plech aréně to bude znovu bouřit.
9: Tak to jsme my, Vláci Hané, srdce bílo-červené. Přijďte všetci na náš zimák a dneska zase vyhrajem.
8: V Olomouci se představí soupeř Střince tuto neděli od 17 hodin.
9: Bude to bitva a my vás potřebujeme slyšet. Těším se na vás. Petr Gevize, obránce HC Olomouc.
8: Buďme u toho všetci spolu.
10: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: Rádio Haná.

0: že páteční večer trávíte v naší společnosti Rádia Haná. Pracovní týden je úspěšně za námi a vy si můžete hodit nohy nahoru a relaxovat s naším nejlepším hudebním výběrem. Kromě toho pro vás teď taky máme krátký přehled, o čem se píše, abychom vám ušetřili čas s pročítáním zpravodajských webů. Užívejte si páteční večer, do uší vám k němu hraje Rádio Haná.
1: O čem se píše?
2: Jak jsme zjistili, olomoucká zoo chystá strašidelný podzim, kdy vlastně bude tradiční večer duchů. A jak pokračuje stavba obřího akvária pro žraloky, tak o tom píše Report.cz. Šumperk opět ožívá architekturou. Jubilejní dny architektury nabízí diskuze o budoucnosti města i filmové premiéry. A to až do neděle. Další informace pro nás má šumperský rej.cz. A jak už všichni víme, Tomáš Polák ze skupiny Opět a Radeček míří do Stardance. Zákulisní drby a emoce všechno uslyšíme exkluzivně na našem rádiu. A podrobnosti najdeme už teď na webu radiohana.cz. Rozhodně poslouchejte dál, s námi máte přehled o tom, čím aktuálně žije náš region.
3: Víme, o čem se píše.
1: Rádio Haná.
4: Rádio Haná.
3: Přejeme večer na jedničku.

0: hodinu a to znamená jediné. Rádio Hanáš Habí poctivý retrostroj času a míří přímo do nablízkaných osmdesátek. Až do 9 hodin vám budeme servírovat ty největší pecky z 80. let. Do uší vám nasázíme pecky od takových interpretů, jako je Bruce Springsteen, Johnny Hates Jazz, Mike Oldfield, Whitney Houston, Roxy Music nebo třeba Julian Lennon. Rádio Haná přináší ten nejlepší hudební výběr. Tak dejte hlasitost na maximum a pojďte si tuhle taneční jízdu užít naplno.
1: Rádio Haná.
2: Osmdesátky v 8.

0: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: Zveme vás na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Mělutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na Ticketlife.cz.
2: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
3: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
2: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
4: Olomouc zažije baseball světové úrovně i velkolepou oslavu 50 let klubu Skokani. V ostré bitvě v rámci German Series změří síly národní týmy Česka a Německa. Špičkový mezinárodní zápas doplní nabitý program pro celou rodinu. Americká auta, skvělé jídlo z food trucků, dětský turnaj, soutěže, kolotoče, divácké show i Bacardi Chill Zona. Předprodej vstupenek sledujte na sociálních sítích Skokanu. Kdy a kde? 3. a 4. října na baseballovém stadionu v Olomouci. Přijďte. Víc info na webu Skokanu Olomouc.
5: Rádio H.

0: víte, že Metallica je první a zároveň jediná kapela, která zahrála na všech 7 kontinentech planety? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den.
1: Rádio Haná.

0: vylovte ze skříně barevné šustáky a jdeme na to. Na rádiu Hana startují 90ky v 9. Přineseme vám ty nejlepší fláky z konce minulého milénia. Čekají na vás pecky od muzikantů, jako jsou Belinda Carlisle, Lighthouse Family, Take That, Michael Bolton, Prince, Roxette nebo třeba Pet Shop Boys. Tak se pohodlně usaďte a pojďte si s námi tuhle 90kovou jízdu pořádně vychutnat.
1: Rádio Hana. 90ky v 9.

0: Víte, že slovo láska použili slavní Beatles 613krát ve svých písničkách? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den.
1: Rádio Haná. Baví nás bavit vás. I v pátek.

0: Šumperk a Zábřeh.
1: Nejlepší hudební výběr.

0: Je světový den hospodářských zvířat. Zdravíme všechny krávy, ovce, kozy, prasátka a tak dále a hlavně ty, kteří se o ně den co den starají. Půlkulatých 75 let a slaví zpěvák Sting, o 3 roky starší je český herec Petr Štěpánek a právě dnes roku 1870 se Řím stává hlavním městem sjednocené Itálie. A svátek slaví každý Oliver a každá Olivie. Tak jsme si s našimi textaři řekli, že jejich dnešní sváteční hymna musí mít pořádnou středomořskou příchuť a chutnat po olivách. A víte, co takový olivovník od pradávna symbolizuje?
1: Rádio Haná, kalendárium.
2: Rádio Haná.

0: Víte, že slovo láska použili slavní Beatles 613krát ve svých písničkách? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den. Rádio Haná.
1: Nejlepší hudební výběr.
0: Nejlepší hudební výběr.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Na našem rádiu začíná další reklamní rozhovor. Bude vás bavit, možná inspirovat a hlavně přidáme další tip na podzimní výlet po našem kraji. V letošních cenách Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu se mimořádně dařilo místu s krásným názvem Kříž srdce. Zvítězilo v kategorii Malebná vyhlídka a navíc se stalo i absolutním vítězem. Co je Kříž srdce? Ptáte se, kde ho najdeme? Na studiové lince.

0: Nacházíme Ivonu Beníčkovou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: A vy nám dáte odpovědi. Kde přesně Kříž srdce leží? Čím je to místo zajímavé?
1: Tak, Kříž srdce najdete v přírodě nad Bělským mlýnem a je přístupný volně celý rok. Dostanete se k nám samozřejmě autem, spousta lidí přijede na kole a můžete se k nám dostat i vlakem přímo do zastávky z Děčín. A potom tady z tohohle místa od Bělského mlýna po hlupé turistické značce po další kortenové soše od Honzy dostala, tam máme ještě ohnivého anděla a potom po zelené značce ke Kříži srdce. Já si myslím, že Kříž srdce si oblíbili návštěvníci, protože má obrovskou sílu. Je to opravdu monumentální dílo, je to spojení umění přírody a krásného výhledu a dává tomu takovou zvláštní atmosféru. Lidi se tam přijdou tak jako zastavit, pokochat, rozhlídnout, nadechnout se přírodě.
0: A závěrem pojďme tedy nalákat všechny, kteří ještě na Kříži srdce nebyli, nedaleko Olomouce u Běleckého mlýna. Proč si právě na podzim udělat výlet ke Kříži srdce?
1: Každé roční období má své kouzlo a podzim je tam opravdu nádherný. To opravdu může být skvělým cílem pro vycházku, výlet, anebo například děláme silvestrovský výšlap, takže se tam přistoupíme třeba na Silvestra a ukončit tam krásně rok.
0: Kříž srdce nedaleko Běleckého mlýna, vítěz kategorie malebná vyhlídka a zároveň absolutní vítěz letošních cen Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu. Na výlet nás pozvala paní Ivona Beníčková. Naslyšenou.
1: Naschledanou.
0: Náš vyhlídkový reklamní rozhovor končí a my už vyhlížíme další hity.
2: Každý den to nejlepší z Rádia Hana.

0: zprávy Rádia Haná.
1: A je tu vaše pravidelná porce zpráv, pojďme na to. Konec šedých kontejnerů v Litovli, jak píše report CZ, město zavádí společný sběr vybraných druhů odpadu. Pojme je žlutá popelnice, nově od října do ní můžeme v Litovli hodit plasty i nápojové kartony a kovové obaly.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Jednání o novém bazénu v Prostějově. Radnice v pondělí projedná výběrko na stavbu krytého bazénu za 750 milionů korun. Návrh na 25-metrový bazén řeší současná koalice naposledy před komunálními volbami. Připomeneme, že o podobě bazénu rozhodovalo na jaře referendum. Jeho podněcovatelé prosazovali 50-metrovou délku, kvůli nízké účasti však bylo hlasování neplatné a vedení města tak pokračuje s 25.
2: Přerov aktuálně.
1: Třídění odpadu podporuje Přerov. Město nabídne obyvatelům zdarma košíky a sáčky na bioodpad. Přerované si mohou vyzvednout jeden větratelný košík a dvě role sáčků do vyčerpání zásob. A kde a kdy?
3: Výdej bude probíhat od pondělí 5. října v zákaznickém centru technických služeb města Přerova, Palackého ulici číslo 1. Vytratelné košíky jsou určeny pro ukládání kuchyňského bioodpadu, například slupek a dalších zbytků ovoce a zeleniny. Kompostovatelný sáček se po naplnění vyhodí i s obsahem do hnědé nádoby na bioodpad.
1: Říká mluvčí Přerova Lenka Chalupová. Přesun sportovišť v Hanušovicích na Šumpersku. Město přesune do nových lokalit fotbalové hřiště i tenisové kurty, které zasáhla před 2 lety povodeň. Stěhování ze záplavové zóny vyjde až na 100 milionů korun a skončit má do roku 2030.
0: Sport.
1: Přerovská tenisová hvězda Linda Nosková září na turnaji WTA v Pekingu. Postoupila do 3. kola, když v pátek přemohla 2-0 na sety Rumunku Ruseovou. Dále jde i olomoucká rodačka Karolína Muchová po výhře 2-0 nad Britkou Bolterovou.
0: Počasí.
4: Víme, jak bude v sobotu na Olomoucku i jinde v regionu. Těšíme se na prosluněný víkendový den. Rtuť teploměru se nám může vyšplhat k 20 až k 24 stupňům. Foukat nám bude jen slabý větřík. Biozátěž bude na jedničce, tedy na nejlepším stupni. Dýchat by se nám tedy mělo krásně. Podobný scénář pak očekáváme taky v neděli. Prostě počasí, které nás během víkendu vyloženě láká na nějaký ten výlet nebo procházku.
0: Nejlepší hudební výběr. Byla půlnoc.

0: Mám tu jednu známou, která přijela z velký dálky, složila skvělej song a já bych byl rád, kdyby vám ho zaspíval.
1: Zaspíváme ten tvůj song, jo? Udělal jsem aranže, možná ne tak dobrý, ale třeba to nějak.
2: Ne, to fakt nejde.
1: To víš.
2: Ne, čeku, prosím, to není sranda.
1: Hele, musíš mi jenom věřit.

Máš pocit, že to přehnal s pitím? Tak to o něm nic nevíš. Ale něco ti povím. Ještě nikdy nevzal žádnou na pódium.

0: Videl som ťa na YouTube, v tom klipu s tou holkou. Miel som z toho radosť, byl z toho zase ty.
1: Pořád se ti líbí můj frňák?
2: Miluji ho, El.
1: Ale fakt, tam strašně čím.
2: Podle mě by měl ještě víc.

0: co Charlie?
1: Charlie je sladký, ale pořád jen leží takhle u dveří. Čeká na pánička. Oba na tebe čekáme.
0: Ještě 3 týdny.
1: A pak se nám vrátíš, že jo?
0: Omlouvám se za ty gremy. Omlouvám se.
1: Nemohl jsi za to, je to nemoc.

0: večer, jsem Ellie May. Děkuju, že jste sem dnes přišli uctít památku mého manžela.
1: Víte, že hudba je návykovější víc nežli sex, cigarety nebo drogy? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den.

0: tady je Rádio Hana.
1: Rádio Hana. Celý film během jednoho songu. Právě teď vracíme vaše vzpomínky na váš milovaný film. Užijte si unikátní verzi svého oblíbeného hitu a prožijte znovu filmový příběh. Právě teď na Rádio Hana.
2: Rádio Hana.
3: Měli jsme ten největší titul na světě. Když ten zápas projel z mnoha blbých příčin, ztratil se svý ostří. Měl z pohled tygra chlapé jako břitva. A teď ho musíš dostat zpátky a způsob, jak ho dostat, je vrátit se na začátek. Víš, co myslím?

0: pěkně. Jsem ten, kdo jednou tvý tělo zakrý.
1: Rádio Hana.

0: Rádio Hana. Čeká vás dnes noční v práci a proto opravdu dlouhá noc. Poslouchejte náš nejlepší hudební výběr, který vás rozhodně neuspí. Rádio Hana a noční směna, kde jiní končí, tam my začínáme.
1: Rádio Hana.

0: všechna ta slova, všechny ty kroky.
1: Já si to pamätám celé ty roky.
0: Když se nám rozpadlo, v co člověk věří, a my jsme zůstali v samotě stát. Neuměl jsem ti říct,
1: že tě to bolí.